0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

a právě i na to koukneme u nás na Krokodýlu. U nás tady, ale třeba i na jihu Moravy, jsme vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun, tedy pro celou Českou republiku. Ve srovnání se stejným obdobím loni se objem vkladu zvýšil o 12,6%. Rostly sázky ve většině hlavních typech hazardních her. Objem vyplacených výher meziročně vzrostl o 13% na 539,6 miliardy korun. Tak, provozovatelé her odvedli za pololetí na daních na hazardu 11,5 miliardy korun. A doufám, že vám, pokud jste vyhráli ty peníze, přišli vhod. Stejně tak nabízíme i my tady peníze přímo do ruky v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.

Tři dekády krokodýla. Už 30 let. Stále s vámi. Stejný název, stejní lidé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Ve vysílání Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. No a mnozí z vás řešíte samozřejmě problém, pokud nenabíjíte, s drahým benzínem a naftou. No a Krokodýl má opět pro vás hektolitry benzínu a nafty. Ano, opět budeme soutěžit, rozdávat a možná právě vy dotankujete do své nádrže úplně gratis. Leďte Krokodýla, vyplatí se to. Benzín nebo naftu gratis rozdává Krokodýl. Kde vám teď Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: to.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

nechal první, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory,

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Dr. Alban, It's My Life, dozněl na rádiu Krokodýl přesně v 5 hodin a 30 minut, tedy o 6:30. Dobré ráno, dobrý den. Máme tady polovinu 37. týdne, středu 9. září. Dneska je to hezké datum, 9.9. Danieli právě dneska slaví svůj svátek. My jim samozřejmě gratulujeme a přejeme hlavně jim dobré ráno. Co se týče silnic, pokud teďka někam vyrazíte, pozor, máme tady problém na D1, kilometr 196, trasa Vyškov Brno Praha. Tak tam se srazily dva nákladňáky, kolona má zatím jeden kilometr blokovaný, jeden jízdní pruh. Troufám si říct, že s přibývajícím časem a hustnoucím provozem se ta kolona bude asi prodlužovat. Jinak to by snad, co se týče, nehodnělo být všechno. Co se týče počasí, včerejší večer byla paráda, vidíte, krásně teplo. Dneska to bude taky teplé, ale v noci se nám to trošku dost změní. A jestliže na dnešek jsou předpovídány nějaké 32 stupně, tak zítra by to v podstatě mělo být skoro o 10 méně. No, to samozřejmě taky ukáže matička příroda, jak nám to celé naplánuje a vytvoří. Přátelé, budeme hrát o peníze, to zcela určitě, taky vám prozradíme, jak se dostat k benzínu zadarmo. My jsme na Krokodýlu připraveni. Doufám, že vy taky. Dobré ráno, dobrý den.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:45. Přejeme vám dobré ráno. Venku máme celkem teplo. Třeba Břeclav hlásí 15 stupňů, Znojmo 17, Vyškov 17. V Brně máme tady na některých místech i skoro kolem 20 stupňů, což je teda velmi příjemné. Dneska nás čeká opět léto. Uvidíme, jestli to není poslední krásný den, ale tak snad ne. Dneska má být polojasno až skoro jasno, ale odpoledne a večer se bude zatahovat. Večer a v noci se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, ale do té doby velmi příjemné teploty 29 až 32 stupňů. Dobré ráno.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
2: Fandíme s vámi.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 5.59, to je přesný čas. Vy posloucháte Rádio Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den, máme tady středu 9. září a ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné ráno. Brno má bydlení pro stárnoucí rodiče i dospělé handicapované děti, víc už za chvíli.
0: Co dáme po šesté? Bude gala Free From Desire. Taky Ed Sheeran. A celé to zahájí Eva Farna. Neboj se, Boží, mlej mi velo, a... Dnešní počasí bude opět krásně letní. Užila si Katka včera blahého večera?
1: Ano, hlavně na pivě, bylo to parádní.
0: No právě, taky sedět na zahrádce, já jsem se taky zastavil, teda když jsem šel ze psíkem, to je jako výborná výmluva, jak chodím s tím sem.
1: Tak samozřejmě, pánové si buď berou děti, nebo si berou psy, že jo?
0: No dobře,
1: aby
0: ale
1: mohli na pivo.
0: Hele, ty, o, ty psi se, o ty děti se musíš chvilkama starat.
1: Pes je lepší.
0: Psa přivážu k noze, ten sedí a jenom na mě čumí,
1: tak dítě můžeš taky, no.
0: Když půjdem na večeři. Ale jako, hele, dítě na vodítku přivázaný, to jako nevypadá úplně
1: děláš
0: dobře.
1: Děláš to poprvé a naposledy.
0: Přesně, pak přijede sociálka. No nic, co dnešní počasí, bude opět letní. Až 2.30, ale večer a v noci přijde studená fronta, bude pršet a zítra bude o 10 stupňů míň.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti. Po opravě za 18 milionů korun je v Králově poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Zámecká zahrada ve Vyškově se po roční obnově za přibližně 50 milionů korun otevře o víkendu veřejnosti. Proměna historického areálu přinesla nové terénní úpravy, tisíce trvalek a výsadbu desítek stromů. Nové je například dětské hřiště s vodními prvky a zahradu pohlídá nový kamerový systém.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Obce řeší špatnou kvalitu vodních ploch, pomáhají jim v tom i dotace ministerstva zemědělství. Třeba v Bohuticích na Znojemsku by takto měli získat 1 000 000 korun. Rybník ve vedlejších Kotvrdovicích už takovou obnovou za pomoci kraje i státu prochází. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Naopak Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do semifinále 4 hry. Porazili španělsko-americký pár Bukšeová, Melicharová, Martinezová 6-4, 6-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 96. kilometru u Brna na Prahu stojí 2 osobní vozidla po nehodě. Projíždí se kolem, ale bez zdržení. Silný provoz je na dálnici D2 na příjezdu do Brna ze Slovenska od exitu 3. A v Lipůvce na hlavním tahu ze Svitav do Brna stojí osobní auto po nehodě. Pro Rádio Krokodýl z Globáse stánce Jakub Tylšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pokud jste zvyklí vycházet z domu 3 minuty po 6, tak byste měli právě teď vycházet.
1: Ano, a na Krokodýlu nadělujeme klimatizaci zadarmo. Podrobnosti v této hodině, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 11 a půl minuty, co pak si dneska připomínáme, na co můžeme zavzpomínat. Třeba v roce 1786 císař Josef II. Odsouhlasil založení brněnského parku Lužánky, prvního veřejného parku v českých zemích. Věnoval na něj bývalou jezuitskou zahradu. Můžeme také mrknout na rok 1908, kdy v českých zemích je oficiálně použita daktyloskopie. A zároveň byla zrušena starší metoda antropometrie, která spočívala v proměřování jednotlivých částí těla. V roce 1969 Karel Krill odjel na písničkářský festival v západním Německu, kde požádal o politický azyl. Co můžeme zmínit ze světa? Třeba rok 1850, kdy Kalifornie přistoupila do Spojených států amerických. V roce 1993 byl v Polsku založen Biebřanský národní park. A v roce 2015 se britská královna Alžběta II. Stala nejdéle vládnoucí britskou panovnicí poté, co překonala délku vlády své praprababičky Viktorie. Takové jazykole mi penet po ránu. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herec Adam Sandler, ten dneska slaví 60. narozeniny. Zpěvák Michael Bublé, ten slaví dneska 51. Velmi dobrý fotbalista Luka Modrič, ten dneska slaví 41. narozeniny. A pak ještě jeden velmi známý herec, milovník Hugh Grant, ten dneska slaví narozeniny 66. Svátek dneska slaví Daniela. A co si připomínáme ve světě? Třeba OSN dnešní den zvolil jako Mezinárodní den za ochranu školství před útoky. Tak pokud dneska slavíte, nebo cokoliv připomínáte, tak mi gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Za 10 minut bude 6:30, na Krokodýlu mrkneme na počasí, v Brně máme 20 stupňů, Vyškov ten hlásí stupňů 16, když se mrkneme na jih, tak Břeclav tam je stupňů 16 a Žďár nad Sázavou tam je 15,5. Jinak v Čechách bude dneska pršet, uvidíme, kdy to dorazí k nám na Moravu, mělo by to být odpoledne na večer, ale do té doby krásné teploty, 29 až 32.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Prostor brněnské káznice bývalého vězení z dob Marie Terezie oživí od 22. do 25. září 8. ročník festivalu performativního umění Faktor K. Vystoupí 13 souborů a kolektivů profesionálních divadel, nezávislých uskupení i studentských projektů. Znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od dnešního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při 24-hodinovém cvičení. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Budapešť vyhošťuje 10 ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce, oznámila to maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová. Na 7 stadionech dnes začne nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí hlava, která bude útočit na 3. celkový triumf za sebou a dnes hostí Frýdek Místek. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Izomat stavebniny.
10: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
11: Stačí si vybrat.
10: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
11: Izomat.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
1: Na Krokodýlu věříme, že má smysl pomáhat, a tak někomu z vás tenhle týden nadělíme klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc celý rok.
1: Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Tak mrkněte a napište jeho příběh na www.81pomáha.cz.
2: Tak nám napište, komu byste chtěli nadělit klimatizaci zadarmo.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Informace ze silnic má pro nás Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna na Prahu stojí dvě osobní vozidla po nehodě. Projíždí se kolem, ale bez zdržení. Silný provoz je na dálnici D2 na příjezdu do Brna ze Slovenska od exitu 3. A v Lipůvce na hlavním tahu ze Svitav do Brna stojí osobní auto po nehodě. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl sedmé, děti a hygiena.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč si ze záchodu umýváme ruce.
3: Aby jsme neměli tam bacily.
4: Aby nám tam nelezli červíci.
5: Že když čuráme, tak pak máme špínu na ruce a proto si musíme umývat ruce, aby jsme neměli bacily na rukách.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 119 000 korun.

0: 8,5 minuty po půl sedmé má u nás na rádiu Krokodýl Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Dneska se to bude dělit na Moravu a na Čechy. Tady u nás na Moravě zatím bez deště a teploty vysoké, v Čechách s deštěm a teploty výrazně nižší. V Brně máme třeba v téhle chvíli skoro 19 stupňů, ale odpoledne a večer se začne zatahovat, v noci bude pršet, ale do té doby teploty krásné 29 až 32 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Bytovou výstavbu v jihomoravských městech a obcích nejčastěji brzdí nedostatek vhodných pozemků či budov. Stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Výsledky průzkumu se včera staly podkladem pro diskuzi kandidátů na brněnského primátora s odborníky na stavební fakultě VUT v Brně. Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na 127 stanicích. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly ji zhodně jihomoravské stanice v Brodě na Dyji, dále v Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku, asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Na konci září začne sanace území, která potrvá do června 2028. Bude stát asi 192 milionů. Území zabezpečila policie, řekl to včera ministr životního prostředí Igor Červený. Kanoista Martin Fuchsa si cení toho, že kilometr na mistrovství světa vyhrál v protivětru. Považuje to za ukázku toho, jak postupem času mentálně vyspěl. Nyní ho čeká cyklistický závod 3. října v Pardubicích. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion.
4: Fandíme s vámi.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu.

Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.
4: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 7, máme středu, ale pokud plánujete pátek, tak v pátek večer vytáhněte brusle, kola, koloběžky nebo longboardy. Vyrážíme společně Brnem.
2: Z trasy v 18.30 u Autopalas na Řipské Brno Slatina startujeme v 7 hodin. Čeká nás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny až k letiště a zpátky dorazíme kolem 8:30. Přilbu a pořádné osvětlení samozřejmě sebou.
1: O naši bezpečnost se postará brněnská městská policie a atmosféru cestou rozjede také hudební autor Rádia Krokodýl. Takže v pátek v 7 vyrážíme. Těšíme se na vás.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Diskotéka z roku 2012 na Krokodýlu DJ Anton, My Cherie. Tady je Krokodýl za 2,5 minuty, bude 7 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
1: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
0: Necelá minuta schází do 7 hodiny raní. Na Krokodýlu budou zprávy Tima Katka. Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Děti v brněnských školkách se vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Víc už za chvíli.
0: Po 7 dáme Taylor Swift. Liquido. A taky bude Olga Lounová. Dnešní počasí bude na Moravě hezké a teplé. Čeká se skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Večer a v noci přijde studená fronta, začne pršet a zítra budou teploty zhruba o 10 stupňů nižší.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkoušejí, jak funguje participativní rozpočet. V pilotním projektu by měli rozhodovat, co v mateřské škole opravit a co do ní pořídit. Každá ze školek získá od města 35 tisíc korun. O jejich využití budou rozhodovat děti.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
9: Znojmo chce přímé vlakové spojení s Brnem. Zastupitelé proto chtějí vyzvat ministra dopravy Ivana Bednárika, aby stát zařadil stavbu mezi prioritní strategické projekty. Obě města dělí zhruba 70 kilometrů. Cesta vlakem z přestupy ale nyní trvá přes 2 hodiny.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
9: Ve Vracově někdo uvolňuje šrouby kol u zaparkovaných aut. Za poslední týden radnice eviduje 4 nebo 5 případů, většinou v jižní části města. K událostem podle dostupných informací dochází hlavně v noci a o víkendech. Řidiči by si měli auto vždy před jízdou zkontrolovat. V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Trenér Jiří Novák spoléhá na zkušenosti i bojovnost mladých hráčů.
1: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Kuba.
11: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ucpává se příjezd do Brna do Slatiny od Šlapanic po Šlapanické ulici. Silnější provoz je na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou na Jundrov. Ucpává se silnice 50 za Slavkovem směrem Brno. Zdržení narůstá na křížení D1 a D2 z Bratislavy a v úseku 4 km čekejte po pojíždění na cestě ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
4: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní a chystáme pro vás vstup na marmeládové slavnosti a taky marmeládu k tomu.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pozdě večer stojí ředitel bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec. A ředitel povídá, prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi prosím pomoct s tímhle přístrojem? Samozřejmě, pane řediteli, odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř. Moc krát děkuji, to víte já a technika. Mohl bych poprosit toho dokumentu 3 kopie?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut k tomu a máme tady brněnské Hantec, co se soutěžíme. Máme tady pro vás rodinné vstupné, tedy 4 vstupenky na marmeládové slavnosti. A k tomu samozřejmě marmeládu. Bude se to konat v amfiteátru v Řečkovicích tuhle neděli 13. září.
2: No a můžete volat právě teď linku 603 103 103 a tuhle cenu si vysoutěžit.
1: Co dneska Žanek zadává za otázku?
3: Gomity, co to znamená nahodit slibotechnu?
1: Nahodit slibotechnu. My jsme se zeptali Brňanů.
4: Něco slibit.
5: Jo, něco slibovat.
6: Slibovat něco?
7: Něco slibovat.
2: Vypadá to jednoznačně.
1: 4 odpovědi, všechny 4 byly stejné, tak teď je to na vás. 603, 103, 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
8: Ahoj, tak jdeme tam.
1: Žaneta?
8: Renata.
1: Aha.
2: No, jsme slyšeli stejně.
1: Oba dva jsme slyšeli stejně špatně. Renátko, co to...
8: Ne,
1: to přeskočilo, my jsme slyšeli špatně. Co to znamená nahodit slibotechnu?
8: Někomu něco slíbit?
3: Nahodit slibotechnu znamená slíbit něco někomu.
1: Co vy slibujete?
8: Radši už nic.
1: Léta praxe odříkání dala najevo, že zkrátka slibovat se nemá. Pak se to možná musí dodržovat. Ale my vám slibujeme, že jste vyhrála 4 vstupenky na marmeládové slavnosti.
2: Tak si je užijte.
8: Děkuji moc.
1: Mějte se hezky, naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Fonbach Overdrive na Krokodýlu 7 hodin 17 minut k tomu. Dneska se počasí dělí na Čechy a Moravu. Na Moravě hezky slunečno, teplo, v Čechách deštivo a chladněji. Třeba v Jihlavě tam prší, to je totiž rozhraní Čech a Moravy, mají tam 17 stupňů, což teda není žádná zima. My tady v Brně máme necelých 20, Vyškov hlásí taky skoro 20, Břeclav stupňů 16. Odpolední teploty na Moravě krásné, mělo by být mezi 29 až 32 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Festival Meeting Brno získal v Mnichově bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Ocenění včera v Mnichově převzala delegace zástupců festivalu. Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplacení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a rovněž z kohezních fondů. Komise dospěla k závěru, že český premiér Babiš se nachází v potenciálním střetu zájmu a svěřenecký fond situaci dostatečně neřeší. V katedrále v Oslo se dnes bude konat státní pohřeb norského krále Haralda V. Na obřadu budou hlavy řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Druhou semifinalistkou se stala Američanka Jessica Pegulaová, která vyřadila krajenku Emu Navarovou. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
6: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
7: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
6: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
7: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
7: Chlebíčkový ráj.
8: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Tvůj pocit po projektu.
12: Jipi!
13: Jo!
11: Jé!
12: Jipi, jipi!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
15: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
16: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
15: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Od pondělí do pátku u nás vyhráváte benzín zadarmo. Stačí ulovit ten správný výherní song. Kdo vyhrál včera?
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna, vyhrál jsem benzín zadarmo. Hrozně moc děkuju Krokodýlovi, protože za 14 dní jdu za bráchou do Prahy slavit 50. a bude se mi to sakry hodit. Moc krát děkuju Krokodýle, jsi skvělej.
3: No a uspět dneska můžete třeba právě vy, stačí vychytat výherní hit a to je Dasha Austin.
1: Taková táborová písnička.
3: Moc hezká.
1: Až tohle uslyšíte, volejte 600 300 303, pokud budete nejrychlejší, je to vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Ucpává se příjezd do Brna do Slatiny od Šlapanic po Šlapanické ulici. Silnější provoz je na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici u sjezdu na Veslařskou na Jundrov. Ucpává se silnice 50 za Slavkovem směr Brno. Zdržení narůstá na křížení D1 a D2 z Bratislavy a v úseku 4 km čekejte po pojíždění na cestě ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim.
1: Není to všechno, na Třebíčsku mezi Výčapy a Jaroměřicemi nad Rokytnou se srazila dodávka s autobusem. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4,5 minuty po půl osmé jdeme za dětmi a za ženami.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, proč si ženy lakují nechty.
3: Nějaký kluk se do nich můžou zamilovat, jak se jim to líbí.
4: Protože aby se jim to všecko líbilo, aby se to líbilo i dalším ženským. Když jsou

0: se nad tím oslavě to líbilo a když se ožení, tak to musí dělat zase.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Ed Sheeran, to bylo Shape of You, ale Ed Sheeran Krokodýlu. 9 minut po půl osmé na Krokodýlu, jak to vypadá s počasím? V Brně máme pěkně 20 stupňů, Vyškov taky 20, Břeclav tam je trochu chladněji, tam jenom 16, Moravské Budějovice hlásí 17,5, Jihlava tam jenom 14. A tam taky před chvíli dopršelo a za chvilku bude zase. To u nás na Moravě, ty teploty budou dneska vysoké, 29 až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Budování kybernetické odolnosti státu, organizací i obyvatel vůči současným i budoucím hrozbám je tématem dnes začínající konference CyberCon 2026, kterou v Brně pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Koná se do zítřka na výstavišti. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 celničních, 7 železničních a 3 říční. Zoo poblíž řecké metropole včera očipovala a naočkovala 3 dvouměsíční tygřata kriticky ohroženého tygra sumaterského. Podle odhadu ve volné přírodě zbývá pouhých 400 jedinců, a to především kvůli rychlému kácení lesů. Na 7 stadionech dnes začne nový ročník první hokejové ligy. V roli hlavního favorita do ní vstoupí Jihlava, která bude útočit na 3. celkový triumf za sebou a dnes hostí Frýdek Místek. Hlavním cílem Dukly je postoupit do extraligy. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
4: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
5: Slyšíš to, tati?
6: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
5: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengal, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na oktagon.mma.com.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Jé!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk, domov na prvním místě.
9: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
10: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 12 minut a bude 8 hodin. Máme pro vás něco, co vás, myslím si, že potěší. Protože určitě víte, že nám na brněnském výstavišti stojí nová arena a vy můžete být mezi prvními, kdo se podívají dovnitř.
2: Už 26. a 27. září přichází víkend s té arénou. Čeká vás nabitý program, známí interpreti, taky skvělé jídlo, zábava pro děti i dospělé a hlavně prohlídky úplně nové té arény.
1: Pozor, počet míst je omezený, takže se nezapomeňte předem zaregistrovat. Odkaz najdete na Facebooku té arény.
2: Tak nezapomeňte, poslední zářijový víkend a na místě vás bude čekat i živé vysílání Rádia Krokodýl. Těšíme se na vás.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma.
3: Ve středisku volného času Lužánky si na 12 místech v Brně a okolí vyberete kroužky na nový školní rok. Bude to sport, tanec, hudba, tvoření, technika, přírodověda či divadlo? Nebo zkusíte něco speciálního, jako je Lego robotika, 3D tisk, žonglování nebo programování? Kroužky začínají už od 21. září. Přihlašte se na luzanky.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
10: Je tady půlka týdne 37. Máme středu 9. září. Bude 8 hodin, na Krokodýlu budou zprávy, které dneska chystá. Jak jinak, Katka, dobré ráno.
11: Já si vezmu dovolenou, abys mohl to jméno zase pozměnit.
10: Třeba Karel, ne?
11: Můžeš tady nějaký...
10: Nebo Eulálie by byla dobrá taky.
11: Tam Karla ti sem pošlu krvně nějakýho.
10: Karliku, co bude ve zprávách?
11: Tak Brno má bydlení pro stárnoucí rodiče, jich dospělé handicapované děti, víc už za chvíli.
10: Už máš rezervaci?
11: Samozřejmě.
10: Stárnoucí rodič? Co dáme po osmé? Alexandra Stern bude. Jsem dorasl melon, za chvilku mě do něj plivne určitě. Po osmé taky bude Bon Jovi. A třeba i Rybičky 48. Půl minuty a bude 8 hodin.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
13: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Dneska to bude krásný letní den, až 32 stupňů, ale odpoledne, večer a hlavně v noci přijde studená fronta, bude pršet a zítra maximálně 21.
14: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Je 8, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Brno připravilo bydlení pro stárnoucí rodiče a jejich dospělé handicapované děti. Po opravě za 18 milionů korun je v Králově Poli k tomuto účelu nově určeno 12 bytů. Bydlení je propojené s terénními a dalšími sociálními službami.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
11: Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na 127 stanicích. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenaly zhodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí, dál Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji.
1: Rádio Krokodýl, Žďársko.
11: Nákladnímu autu se při jízdě do kopce u Trhonic na Žďársku odpojil přívěs, který se samovolně rozjel zpátky, narazil do auta jedoucí za ním a vytlačil ho mimo silnici. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, škoda přesáhla 120 000 korun. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Naopak Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili do semifinále 4 hry. Porazili španělsko-americký pár Bukšaová a Melicharová Martinézová 6-4, 6-2.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
10: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
0: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně očekávejte problémy na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici. Po pojíždět tam budete v úseku 2,5 km v koloně. Ucpává se průjezd přes Bosonohy do Starého Lískovce. V obou směrech čekejte kolony na Svatoplukově ulici a kolem 5 minut čekejte zdržení na Poříčí do centra před Vídeňskou. Na Brněnsku v Ostrovačicích na Žebětínské ulici došlo k požáru traktoru. A přerušované kolony řidiči hlásí zde jedničky. Konkrétně na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a na cestě z Vyškova u exitu 210. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Jakub Tilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tři minuty po 8 hodině ranní Katka dopočítala krásnou částku.
1: 119 700 korun za náš krokodýlí zvuk a my vám ty prachy nabídneme už za pár minut, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut, to je čas, kdy hrajeme o peníze.
2: Máme tady 119 700 korun a vy můžete právě teď volat studio 603 103 103.
1: Nejrychlejší, kdo se dovolá a uhodne ten zvuk, který tady máme, tak tyhle peníze vyhraje. Předpokládám, že asi víte, co s nimi budete dělat. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Jirka.
1: Dobrý den, Jiří, jak se dneska daří?
3: Ale jo, je to.
1: Co jste snídal?
3: Rohlík s paštičkou.
1: S domácí paštičkou?
3: Ne.
1: Kupovaná, ale taky dobrý. Co máte pro nás za tip, abyste si mohl koupit spoustu paštiky?
3: Kusím, když se přebírá třeba čočka nebo fazola, když se to sype na stůl,
1: Jasně.
3: Přebrat to.
2: Popelka to zná.
1: Teď jsem to chtěl říct, popelka. Tak jdem si zahrát na popelku, podle vás to zní takhle. Úplně vidím, jak to tam padá na ten stůl, jako.
3: Já taky, no.
1: No, já taky. A co říká arbitr?
2: Arbitr to tam nevidí.
1: Je nám líto. Někdy příště. Mějte se moc hezky.
2: Hezký den.
1: Naschranou.
4: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
6: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 15 minut po 8 hodině, jak máme venku? No tady u nás na Moravě dobrý. Na rozhraní Moravy a Čech trochu horší. V Jihlavě teď prší, ve Žďáru nad Sázavou taky drobná přehánka. Tam by ty deště měly být v podstatě skoro celý den. Někdy víc, někdy méně. Tady u nás na Moravě ne. Tady je večer a v noci a nad ránem, kdy se nám taky celkem dost ochladí. Teď máme v centru Brna nějakých 22,5 stupně. Odpolední teploty až 32.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Bytovou výstavbu v jihomoravských městech a obcích nejčastěji brzdí nedostatek vhodných pozemků či budov. Stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Výsledky průzkumu se včera staly podkladem pro diskuzi kandidátů na brněnského primátora s odborníky na stavební fakultě VUT v Brně. Čeští 15-letí žáci se v mezinárodním testování oproti roku 2022 zhoršili v matematice i čtení. V mezinárodním srovnání zůstávají nad průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i Evropské unie v matematické, čtenářské i přírodovědné gramotnosti. Eiffelova věž se včera opět otevřela veřejnosti po jednodenní stávce, kterou její zaměstnanci protestovali proti dočasnému stažení ženského personálu při sobotní návštěvě konzervativní hinduistické delegace. Provozovatel památky uvedl, že vedení udělalo chybu. Kanoista Martin Fuchsa si cení toho, že kilometr na mistrovství světa vyhrál v protivětru. Považuje to za ukázku toho, jak postupem času mentálně vyspěl. Nyní ho čeká cyklistický závod 3. října v Pardubicích. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Rádio Krokodýl.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
11: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
10: A až se setmí,
11: letní kino přímo v amfiteátru.
10: Rockle Fest.
9: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
12: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
13: Fandíme s vámi.
14: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
13: Fandíme s vámi.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
5: Jipi, jipi!
2: Hornbach. S námi to zvládnete.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Je dobré mít někoho rád.

0: kanalizaci zadarmo.
1: Na Krokodilu věříme, že pomáhat má smysl a proto pomáháme společně s vámi. Tenhle týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok.
1: Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Tak pište, ale prosím, ne k nám do Krokodýla, ale mrkněte na webové stránky, které zní 81klima.cz. Tam máte všechno přesně popsáno, napsáno, tak tam napište ten váš příběh.
2: No a pomáhejte společně s Krokodýlem.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnici, slovo má Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně očekávejte problémy na cestě z Bystrce k Žabovřeské ulici. Po pojíždět tam budete v úseku 2,5 km v koloně. Ucpává se průjezd přes Bosonohy do Starého Lískovce. V obou směrech čekejte kolony na Svatoplukově ulici a kolem 5 minut čekejte zdržení na Poříčí do centra před Vídeňskou. Na Brněnsku v Ostrovačicích na Žebětínské ulici došlo k požáru traktoru a přerušované kolony řidiči hlásí zde jedničky. Konkrétně na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a na cestě z Vyškova u exitu 210.
1: Velký problém máme teď čerstvě na D2. Na půltém kilometru ve směru k Brnu se v koloně srazilo nákladní auto s dodávkou a dálnice je téměř neprůjezdná. Kolona se výrazně prodlužuje, je v podstatě stojící už od Olympie, takže jestli tam tudy je dál, to necháme na vás. V Jihlavě v Havlíčkově ulici poblíž kruhového objezdu bourala dvě osobní auta a blokován je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8.35, to je čas, kdy jdeme za dětmi.
2: Ve školce na lesné se ptáme, proč umýváme okna.
3: Aby jsme měli čisté a krásné. Aby jsme měli čisté a neměli jsme na prožádek. Aby jsme tam neměli špínu, aby to nebylo špivané, hnusné. Aby nebyly špinavé, aby byly hezky vyleštěné. Aby jsme měli čisté a přesně viděli.
1: Mě zajímalo, kolikrát ročně umýváš okna ty doma?
2: Tak podle potřeby spíš.
1: Jo.
2: Podle toho, jak jsou špinaví. Ale teď nám budou měnit okna, tak si říkám, jestli to má ještě smysl.
1: Nemá, flusně na to a to stačí.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Kabaťa a Šaman na Krokodilu 9:05. Katka má pro nás připravené stručné zprávy.
1: A Tonda mrkne na počasí.
0: 24 stupňů máme v Brně, ve Vyškově 22, Břeclav hlásí 21, Znojmo 20 stupňů. Odpolední teploty budou letní 29 až 32. Večer a v noci přijde studená fronta, bude pršet a zítra maximálně 21.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Festival Meeting Brno získal v Mnichově bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. Ocenění včera v Mnichově převzala delegace zástupců festivalu. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 celničních, 7 železničních a 3 říční. V katedrále v Oslo se dnes bude konat státní pohřeb norského krále Haralda V. Na obřadu budou hlavy řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla po bitvě 6-7, 6-3, 6-7. Druhou semifinalistkou se stala Američanka Jessica Pegulaová, která vyřadila Krajanku Emu Navarovou. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengal, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Baštím, baštíš, baštírna.
12: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
11: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
12: www.baštírna.cz. Mňam.
13: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochotnávání.

0: ochutnávky marmelád od Treperen. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte se.

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut před 9. hodinou, jedna všímavá paní.
2: A podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
3: Hezké ráno. V uplynulých dnech dopoledne policisté přijali na tísňové lince oznámení od vyděšené ženy. Ta uvedla, že při venčení psa v ulici Vychodilově spatřila podezřelého muže, zřejmě pracovníka kurýrní služby. Podle oznamovatelky vytahoval z černého pouzdra předmět nápadně připomínající pistoli. Muž následně nastoupil do bílé dodávky a odjel. Žena policistům poskytla popis vozidla i směr a sama pak na místě počkala na příjezd hlídky. Netrvalo dlouho a celá situace dostala podstatně méně dramatický rozměr. Policisté zkontrolovali totiž označeného kurýra a zjistili, že v ruce nedržel střelnou zbraň, ale pouze platební terminál, který právě vydával z ochranného obalu. Tak či tak samozřejmě chválíme všímavost oznamovatelky. V případě pochybnosti je asi vždy lepší podezřelé jednání oznámit, než rizikovou situaci podcenit. Hezký den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tak to byla mluvčí policie Andrea Cejnková, přijme hezký den.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Psal se rok 2004, kdy The Rasmus vydali In The Shadows, což vám teď zahrál Krokodýl, přesně 2 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Středa 9. září, to je právě dnes a právě teď je minuta před 9 hodinou. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
7: A Tonda Kala, pěkné dopoledne. Děti v brněnských školkách se vyzkoušejí, jak funguje participativní rozpočet. Víc už za chvíli.
0: Co dáme po 9. 90. Bude Michael Jackson. Offspring. A taky třeba Roxette. Co dnešní počasí, to bude letní, tak si ho užijeme. Zítra má být o 10 stupňů méně. Dneska odpoledne by mělo být až 32, zítra pouze 21.
8: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Děti v 5 brněnských mateřských školách si letos vyzkoušejí, jak funguje participativní rozpočet. V pilotním projektu by měli rozhodovat, co v mateřské škole opravit a co do ní pořídit. Každá ze školek získá od města 35 tisíc korun.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
7: Chloubu Blanska v podobě umělecké instalace 3 plameňáků, kterou vyrobili děti, zničil v noci na pátek vandal. Polystyrenovým ptákům zdobícím pěší zónu ulámal hlavy. Zaznamenali to ale bezpečnostní kamery. Strážníci už muže vypátrali a teď mu hrozí tučná pokuta.
2: Rádio Krokodýl, Svidavsko.
7: Policie v noci na dnešek vyhlásila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. V úterý odpoledne odjel na elektrokole ze Svojanova do obce Linhartice, ale už nedojel. Nemá u sebe telefon ani léky, které užívá. Policie k pátrání přivolala i vrtulník. Cyklista Matias Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem.
9: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
1: Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, Kubo, co je nového na silnicích?
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zůstávají kolony na některých hlavních tazích. S kilometrovou počítejte například na cestě z Bystrce k Žabotřeské ulici před sjezdem na Jundrov. Ucpaná je také Svatopluková ulice, především na cestě do Židenic. A místy zdržení je také v centru města. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy na 0,5 kilometru se v koloně srazilo nákladní auto a dodávka. Po pojíždět aktuálně budete od exitu 3. A váznoucí doprava vás čeká tradičně na dálnici D1 v obou směrech v okolí Brna před exitem 96. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistánc Jakub Tylšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 9. hodině.
1: My vám přejeme pěkné dopoledne, taky krásné středeční vztahy s vašimi kolegy. Já musím poděkovat tady Tondovi, on dneska přinesl meloun, byl nakrájený, vidličku jsem k tomu dostala dokonce. Ne, neplivla jsem ti do toho, můžeš být klidný.
0: Tyjo, to já se napíšu někam do nějakého notýsku.
1: Já ti vystavím diplom.
0: Zítra přines buchtu. Radio Krokodýl.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě jsem do toho nešlápla.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Dnešní objednávka, která dorazila na mailovou adresu program@krokodil.cz, je přesně tím, čím si myslíme, že pro vás je hit vašeho života. Ahoj krokodiláci, jsem Monika z Brna a moc bych si přála zahrát Araše Boroboro. Tahle písnička mi vždycky připomene léto po maturitě, kdy jsme s kamarádkami poprvé vyrazili sami k moři do Chorvatska. Jezdili jsme ve staré Fabii bez klimatizace, okýnka úplně dole a Boroboro nám hrálo pořád dokola. Kdykoliv tu písničku slyším, okamžitě jsem zase zpátky na té cestě a je mi 18. No, to bylo před, pokud dobře počítám, 21 lety. Moniko, díky a zdravím celý krokodýl. Monika z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme středu 9. září a pokud nevíte, co s pátečním večerem, něco bychom pro vás měli. Vytáhněte brusle, kola, koloběžky, longboardy a vyražte společně s námi Brnem. Sraz je v 18 hodin a 30 minut v podvečer u Autopalas na Řípské v Brně ve Slatině. Startuje se v 7 hodin. Kam se pojede? Čeká nás prodloužená trasa přes Černovické terasy, centrum Slatiny až k letišti a zpátky se dorazí tak plus minus kolem 8:30. Přilbu a pořádné osvětlení samozřejmě určitě sebou. O bezpečnost se postará brněnská městská policie a atmosféru cestou rozjede také hudební auto Rádia Krokodýl. Tak tedy v pátek v 7 večer vyrážíme i s vámi.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladničky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
19: Vaše nejvěrnější rádio.
5: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 4,5 minuty po 9:30 na Krokodýlu něco s marmeládou. Teda, nebude to marmeládová písnička, to určitě ne, ale mám pro vás v téhle chvíli připraven hit v jedné sekundě a když ho odhalíte a poznáte, vyhrajete 4 vstupenky, tedy rodinné vstupné, na marmeládové slavnosti a k tomu taky marmeládu. Ty se budou konat, ty marmeládové slavnosti, v Řečkovickém amfiteátru teď v neděli 13. září. Telefonní linka je připravená 603 103 103 a hit v jedné sekundě taky. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza z Brna.
1: Dobrý den, Jane, co vy a marmeláda, jakou máte rád?
2: Jahodovou asi nejvíc.
1: To je zajímavý, všichni tu jahodovou nebo meruňkovou, ale já jsem na tom úplně stejně. Můžeme hádat?
2: Můžeme. 3, 2, 1, go! Tak to nevím, jo.
1: Tak to je mi líto. Tak děkuju, mějte se moc hezky. Naschledanou. Pokus číslo 1 se nestařil. Co pokus číslo 2? 603 103 103. Můžete volat, pokud si myslíte, že víte, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. No, nebudu napovídat. 603 103 103. Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Dalibor.
1: Nazdar, Dalibore, ty jsi poznal?
3: Myslím, že to není David Geta.
1: Takzvaně hudbu složil, slova napsal. Zpívá to Sia a jmenuje se to Titanium.
3: Jo, jo, jo.
1: Dali jsme to dohromady. Co ty a marmelády?
3: No, tak sem tam si dávám. Spíš přítelkyně.
1: Jo, takhle. Tak v neděli si to užijte. Máš tady rodinné vstupné 4 kousky. Gratulace, nezavěšuje. Díky, měj se. Ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Rok 2012 byl ten, ze kterého je právě tahle písnička, tedy Titanium. Zpívá Sia a zbytek David Guetta. Tady je Krokodýl.

0: Base. A taky bude Enigma. Z Krokodýla zdravíme hlavně Danieli, protože ty dneska slaví svůj svátek. Pěkné dopoledne.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
8: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
9: Vaše město Brno.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Rádio Krokodýl. 90 v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90 v 9 na Rádiu Krokodýl.

0: Poslední 90 po 9 na kroku hru před 10. Tohle byla Sophie Lace-Baxter. Bude 10 za 3 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
1: Rádio Krokodýl.
5: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. to bude Ellie Goulding. ABBA. A taky Gump.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Moravě nás dneska ještě čeká krásný letní den s vysokými teplotami. Už máme 25 stupňů v centru Brna. Odpoledne se čeká až 32, ale večer a v noci přijde studená fronta, bude pršet a zítra bude o 10 stupňů méně.
8: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Přeji pěkný den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Vlak mezi Dolními Hašpicemi a Přízřenicemi dnes ráno srazil a zabil člověka. Více už mluvčí krajských policistů Petra Hrůzová.
10: Policisté krátce po 8. hodině raní přijali oznámení, že zřejmě došlo ke střetu vlaku s osobou mezi Dolními Hašpicemi a Přízřenicemi. Ženu bez známek života našli drážní pracovníci. Provoz na první koleji byl zastaven a na dalších byla snížená rychlost. Jak celé události došlo, policisté na místě zjišťují.
9: Tolik k ranní nehodě. Policie v noci na dnešek vyhlásila pátrání po 73-letém muži ze Svitavska. Včera okolo 15. hodiny odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové. Do bydliště v obci Linhartice už ale nedojel. Policie k pátrání přivolala i vrtulník. Pohřešovaný Miroslav Zemánek je vysoký až 170 cm. Na sobě měl černou mikinu, červenou vestu, černé kalhoty a červené boty. Středomoří čeká ode dneška do pátku výrazná bouřková situace. Už dnes zasáhnou extrémně silné bouřky oblast od Baleárských ostrovů po sever Itálie, pro kterou je vydán nejvyšší stupeň varování. Hrozí ničivé nárazy větru, obří kroupy, přívalové deště i tornáda. Ve čtvrtek a pátek se bouřky přesunou k Jadranu, kde budou hrozit bleskové povodně. Cyklista Matyáš Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu a následně i na evropském šampionátu v Lublani. Na obou akcích pojede časovku i závod s hromadným startem.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
2: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Moravském náměstí na křižovatce s Kounicovou. Postojte si v koloně od koliště. Dopravní omezení komplikuje průjezd na opuštěné ulici směrem z centra u Úhelné. Postojte si v koloně od Černovic. Zhruba pětiminutové zdržení vás čeká na Jihlavské před Vídeňskou. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy očekávejte přerušovanou kolonu převážně nákladní dopravy od Ostrovačic a na 56. kilometru dálnici D2 ze Slovenska do Brna pracují silničáři. Postojte se tam pár minut. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 10. hodině a vy ladíte Radio Krokodýl, kterého jste si zvolili jako svého společníka. To nás samozřejmě těší. Myslím si, že dneska to ještě bude taky o benzínu, abyste ho mohli vyhrát. Jak na něj, tak to vám pozradí Katka. No a myslím si taky, že se během dopoledne bude hrát o peníze. Máme jich dost.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Také dnes máte šanci odhalit ve vysílání Krokodýla výherní hit a vyhrát benzín zadarmo, tak jako včera, kdy byl úspěšný Roman.
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna, vyhrál jsem benzín zadarmo, hrozně moc děkuju Krokodýlovi, protože za 14 dní jdu za bráchou do Prahy slavit 50. a bude se mi to sakry hodit. Moc krát děkuju Krokodýle, jsi skvělej.
1: A abyste mohli vyhrát dnes, tak musíte počíhat na výherním hit, kterým je dnes Dasha Austin. Až uslyšíte tenhle country hit, tak voláte studio Krokodýle 603 103 103 a když budete první, vyhráváte benzín nebo naftu.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Rádio Krokodýl.
8: Slyšíš to, tati?
6: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
8: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kde levně a dobře poobědvat? Dnes vybíráme brněnský restaurant Havana. Můžete si dát mexickou fazolovou polévku a k tomu těstoviny fettuccine se smetanovou pažitkovou omáčkou a zauzeným lososem. Najdete se za pouhou stovku. Tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu se opět pomáhá a tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc po dobu jednoho roku věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Tak pokud znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak neváhejte napsat jeho příběh. Mrkněte na www.81pomáha.cz. Tam se velmi jednoduše zaregistrujete a napíšete krátce, komu a proč chcete pomoci. Je to vážně otázka jedné minutky. Tak schutí do toho právě teď.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Fandíme s vámi.
7: Brno!
8: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
6: Fandíme s vámi.
9: Baštím, baštíš, baštírna.
10: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
9: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
10: www.baštírna.cz. Mňam.
11: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
12: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor!

0: Jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: krokodýla Karmach lehce před 11. Krásné dopoledne vám přeje Katka. Se mnou už je taky Míša. Hezké dopoledne i tobě.
1: Pěkné dopoledne tobě i posluchačům. Požár 5 aut v Brně v noci na dnešek. Více o tom už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Radio Krokodýl.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitů Krokodýla po 11. Dua Lipa. Ze vzpomínkových hitů Natalie Imbruglia. A z českých kapela Jelen.
7: Buď klidná jako voda.
0: Za 3/4 minuty bude 11.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
9: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes bude polojasno na východě až jasno. V průběhu odpoledne očekáváme postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přeháníky, lokálně i bouřky. Tak s tím počítejte, teploty ale vysoké 28 až 32 stupňů.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma?
11: Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 5 osobních aut zachvátil v noci na dnešek požár v brněnských Štýřicích. Více už tiskový mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška.
12: Jednalo se o požár 4 osobních automobilů a jedné dodávky s tím, že škoda předběžně stanovená na 2,2 milionů korun. Zásahem se podařilo uchránit majetek za 3 miliony korun a příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci.
1: Tolik k nočnímu požáru 5 aut. Sněmovna znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Úpravu, která je součástí norem souvisejících s kontroverzním zákonem o státních úřednících, nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Již v březnu uvedl, že k takové změně nevidí důvod. Stovky odletů z britských letišť byly včera narušeny kvůli problému s řízením letového provozu. Se zrušenými lety a zpožděními se potýkaly mimo jiné vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Hokejisté Litvínova a Olomouce zvládli generálky na blížící se start extraligy. Severočeši vyhráli na ledě Mladé Boleslavy 2-1, Hanáci zvítězili v Brně 3-1. Mladá Boleslav tak zakončila přípravu s bilancí 3 výher a 3 porážek. Olomouc vyhrála 3 ze 7 zápasů a Kometa 4 ze 7 duelů.
13: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne i vám, milí řidiči. Co se děje na silnicích, prozradí Kuba?
14: K Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně je necelý kilometr dlouhá kolona na Černovické ulici do centra před Olomouckou. Silnější provoz očekávejte také na ulici Milady Horákové u náměstí 28. října. Na obchvatu Pohořelic směrem od Brna skončilo osobní auto mimo silnici. Nákladní doprava zpomaluje na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Prahy od Ostrovačic a na 56. kilometru D2 ze Slovenska do Brna pracují silničáři. Postojíte si tam pár minut, projíždí se pouze jedním pruhem. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

minuty po 11. Krásné středeční dopoledne přeje Katka Horáková, no a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem. Ptát se budu na město, které je známé jako největší průmyslové centrum v okolí Brna. Vyhrát budete moci vstupenky do kina už za pár minut, tak buďte s námi. A jestli vám dneska chybí energie, tak věřím, že do tempa vás právě teď dostane z krokodýla Dua Lipa.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepíček se ptá maminky. Mami, táta říkal, že pocházíme z opice, je to pravda? Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel připraven v 11 hodin a 21 minut, kdy můžete pomalu a jistě vytáčet studio Krokodýla 603 103 103. Mám tady pro vás za odhalení města, na které se dneska budu ptát, dvě vstupenky do brněnského kina Lucerna, a to na film Osamělý vlk. Promítat se bude tuto sobotu 12. září ve 20 hodin. Tak kdo má zájem, volá, no a já vám nabízím dnešní nápovědy. Společně se vypravíme kousek ze Brno do jednoho města na sever od našeho města Brna, které je známé jako největší průmyslové centrum v okolí Brna. Přestože není až tak známé, co se týká památek, i tady můžete navštívit spoustu zajímavých míst. Najdete tam renesanční zámek se stálou expozicí, najdete přírodní park Baba, zavítat můžete do akvaparku nebo si můžete prohlédnout podzemní štoly a také ulice pojmenované po rychlých šípech a dalších postavách z knížek Jaroslava Foglara. Tak kdo ví, na které město se ptám, volá hned teď studio 603 103 103. Zatím tam nikoho nemáme, to znamená, že pokud víte, o které město jde, tak máte výhru v kapse a můžete hned teď se dovolat jako první. Tak někoho už tam máme? Krásné dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, jmenuji se Vladislav.
1: Vladislave, jak tak se ptám, na které místo, že se tady dnes dotazuji, co myslíte, že to je?
2: Asi to bude Kuřim.
1: Je to Kuřim a to znamená, že půjdete do kina, lístky jsou vaše, blahopřeju.
2: Super, děkuji.
1: Tak mi zůstaňte na telefonu a krásnou středu, naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
6: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
6: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
5: www.chlebíčkovýraj.cz.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které...

0: dvě minuty po půl dvanácté z Krokodýla, hit za hitem pro vaši lepší středu. Tohle je Lara Fabian, před námi Vohnoutě a taky Katy Perry a pak už nabídnou prachy do ruky. 119 750 korun za odhalení našeho krokodýlího zvuku. Už za chviličku, tak si to nenechte ujít. No a taky dneska musíme popřát všem Danielám, které mají svátek, tak jestli nějakou znáte, určitě na ní nezapomeňte. Hezký den vám všem přeje z Krokodýla Katka.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: už je obsazený telefon.
1: No a právě mě zajímá, po kolikáté jste se dovolala? Dneska poprvé?
0: No dneska, ne na poprvé, dneska jsem to zkoušela víckrát.
1: Já vím, ale do té soutěže, do toho kola, tak vás tady mám poprvé ve vysílání.
0: Ano, ve vysílání jsem poprvé.
1: Poprvé, no to mě zajímalo, protože ano, spousta lidí...
0: Tak jsme si nerozuměli.
1: No, spousta lidí právě tvrdí, že není možný se sem dovolat, tak taky říkáte, že to bylo na dlouho, ale je to možný, jste tady.
0: Od 90 tisíc to zkouším.
1: Od 90 tisíc to pro vás bylo atraktivní, tak to zkoušíte.
0: No.
1: Tak teď už tady máme víc než 119 tisíc, co byste s těma prachama udělala, kdyby to teď dopadlo?
0: Nic.
1: Nic?
0: Něco bych dala dětem možná.
1: Něco a jinak byste šetřila.
0: Jo, schovala bych je do suplíku.
1: Tak jenom neříkejte, do kterého a kde bydlíte, kdyby náhodou.
0: Jasně.
1: Tak si ten zvuk zopakujeme, kdybyste si náhodou ještě ten typ rozmyslela. Zní takto. No a teď už je to na vás, Magdaléno.
0: Já ho neslyším, ale to je jedno. Mm-hmm. Já si myslím, že to je vzduchový filtr.
1: Vzduchový filtr za 119 750 korun a arbitr říká... Říká, že ne, že ani vzduchový filtr to není.
0: Ani vzduchový filtr to není.
1: Tak to mě mrzí.
0: Je to podobný, dobrý.
1: Tak, někdy příště. Mějte se krásně.
0: Dobře, naschánou.
1: Naschledanou. Navyšujeme náš bank a příštím soutěžním kole Krokodýl hrajeme zase o víc peněz, tak buďte s námi.
2: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
3: Vážně?
2: Jasně, dej na mě.
4: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz
5: Rádio Krokodýl.
6: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v empaláci.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
14: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
15: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
16: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez

0: stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: všechny školáky 1 plus 1 a Reddy Kirken z Krokodýla před 12. hodinou. Krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte. Neseme čerstvé zprávy s Míšou. Ahoj, hezké poledne.
1: Ahoj, pěkné poledne. V Brně začíná konference o kybernetické bezpečnosti. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Rádio Krokodýl.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Jsme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
3: Popolední z Krokodýla Leony. Bude taky Limál. A dáme si kapelu Miraj. Za minutu bude přesně 12.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo.
5: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: V centru Brna máme krásně slunečno. Dneska naměříme až 32 stupňů. No a v průběhu odpoledne už očekáváme postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Tak buďte připraveni.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Budování kybernetické odolnosti státu, organizací i obyvatel vůči současným i budoucím hrozbám je tématem dnes začínající konference CyberCon 2026, kterou pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Na brněnském výstavišti budou dva dny diskutovat stovky odborníků, manažerů, zástupců veřejné správy i bezpečnostních expertů. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Více už státní zástupkyně Kateřina Weissová.
8: Já bych řekla, že velice obtížná situace byla v tom, že to doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
7: Tolik k dnešnímu rozhodnutí soudu. Podobné vybavení jako vojáci budou mít již brzy ruští poštovní doručovatelé a další pracovníci ruské pošty, která má celkem zhruba 177 tisíc zaměstnanců. Podle nejnovější vyhlášky dostanou zbraně proti dronům. 9mm pistole či neprůstřelné vesty mají k dispozici už teď. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5 hodiny dlouhé bitvě prohrál 7-6, 1-6, 3-6, 6-1 a 6-7 s domácím Benem Sheltonem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Krásné poledne i vám, milí šoféři. Aktuálně pozor na příjezdu do Vyškova směrem od Brna. Se srazilo osobní auto s dodávkou. Vozovka je průjezdná Kyvadlově. Dále na obchvatu Pohořelic ve směru od Brna havarovalo osobní auto mimo vozovku, tak i tady velký pozor. A na průjezdu s Nojmem v ulici Dukelských bojovníků bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte nám.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: ušití teplo, děvče, tak jestli jo, potřebuješ klimatizaci, že?
1: Ano, o klimatizaci soutěžíme, takže pokud znáte příběh někoho, komu by klimatizace pomohla, tak nám napište přes www.krokodil.cz. I na to se podíváme.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

0: Blink-182, tohle je Krokodýl, vaše rádio.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už vyrážíme za našimi nejmenšími posluchači, dneska jsme v Líšni. No a těch prcků se ptáme, proč má televize dálkové ovládání?
2: Protože tam jsou takový čudlíky na tom ovládáču, aby se ta televize mohla zapnout a je tam taky totiž elektrika. Protože kdyby nebylo dálkové ovládání, tak by vůbec nejela.
3: My máme dálkové ovládání na televizi, aby jsme si třeba mohli přepínat programy a zapnout jí, aby jsme nemuseli stávat z gauče.
0: Někdy nejlepší přepínač jsou děti, co krokodýláci? Proč má televize ovladač? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce Líšni.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Vítejte v ráji pro mlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
8: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
7: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
8: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
8: Chlebíčkový ráj.
9: Nebeská pochoutky. Prochuťové buňky.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Aktuálně z Brna.
13: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
14: Vaše město Brno.
15: Izomat stavebniny.
16: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
17: Stačí si vybrat.
16: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
17: Izomat.cz.
18: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
19: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Pro doma.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Je dobré mít společnost na cestách.

0: vám drží na dlaní a my se jdeme podívat, jak jižní Morava bojuje letos se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Se jmenuji Honza Šmitmátor a jsem tiskový mluvčí města Mikulova. Co se týče boje s aktuálním suchem, tak v našem městě platí zákaz používání vody z vodovodního řadu na zalévání zeleně, na mýtí aut. Kromě toho my máme nějaké zásoby vody ze studní a tu v současné době užíváme na zalévání zeleně.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Tak je to tady, krokodýláci. Podzim začne turnajem jak Brno. Návrat do moravské meky bojových sportů. Ano, oktagon nás čeká, tak se máte na co těšit. No a pozor, my tady dneska máme váženého hosta. K bojovým sportům se dostal v 15 letech. Díky boxu později do tréninku zařadil i kickbox a thajský box. Napříč těmito sporty má na kontě spoustu mistrů titulů a je tady s námi Vlado Lengál, ahoj!
2: Zdarec.
1: Se někteří to možná neví, ale Vlado je ze Znojma. Je to tak?
2: Yes, je to tak.
1: Takže je z Jižní Moravy a my jsme za to rádi, že přijal naše pozvání. No a my se jdeme teďka bavit o oktagonu. Co říkáš na soupeře? Slyšel jsem, že o sobě tvrdí, že je německý Conor McGregor. No?
2: No, takže já jsem mu poslal jasný vzkaz, mi přišla výzva. Říkám čau Conore, já jsem Vlado Lengál, takže přijde moravská síla.
1: Jsme zvědaví, jak to dopadne. Jaká byla příprava na zápas přes léto?
2: Příprava byla skvělá, taková letní, ale museli jsme do toho trošku šlápnout. Byli jsme v American Top Teamu v Zagrebu, což je jednička. Jezdíme do Polska na sparingy, trénujeme tady v Brně hodně, na Dornichu, na Muay Thai Brno a pak už jenom dodělat dietku a jdem to vybombit do Brna.
1: Oktagon sloví narozeniny, co bys popřál k 10. výročí oktagonu?
2: Takže nám, těm, co tam všichni jsme, bych popřál, ať to jde ještě prostě pořád nahoru ten oktagon a hlavně, ať máme tak skvělý fanoušky a díky za vás.
1: A nakonec ještě poprosím, řekni fanouškům, proč by měli 12. září dorazit do Winning Group Areny na Oktagon 93?
2: Tak určitě doražte, protože bude brzo vyprodáno, tak kupujte lístky a budeme tam všichni brňáci, polobrňáci a bude to hodně československá karta, takže pojďte nám zafandit a jsme rádi za vás. Takže vidíme se v Brně. Os!
1: Jinak poslední lístky v prodeji na octagonmma.com nebo sleduj online na octagon.tv. Tak se měj krásně, díky moc, ahoj!
2: Díky moc, zdarec!
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás

0: tam. Fandíme s vámi. Je to tady. Dva brněnské týmy. Jeden velký souboj. V roli domácího týmu vyzveme v sobotu od 15 hodin SK Artis Brno. Pojďme společně ukázat, jak silnou podporu dokážeme z tribun vytvořit. Na zápas se nalaďte už od dopoledních hodin v předzápasové fanzoně, kde vás čeká šancefest a bohatý doprovodný program. Vstupenky pořídíte přes Flinta Club na www.fczbrno.cz. Vyprodáme stadion. Fandíme s vámi.
1: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
2: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, čerstvé zprávy s Míšou, o čem budou?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Policie aktuálně cvičí znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Více už ve zprávách.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Dua Lipa, Rembrandt, Zbytek léta z Léto lásky. Je tady 13. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska večer čekejte bouřky, bude nám pršet zhruba od 18. hodiny do půlnoci. Krokodýláci, víme, jak bude.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Střet autobusu s cyklistou řešili dnes ráno záchranáři v Kuřimi. Cyklista utrpěla při nehodě v Blanenské ulici lehké zranění ruky. Záchranáři ho následně převezli do nemocnice. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Policisté budou namátkově prověřovat i takzvanou zelenou hranici a kontroly budou i v mezinárodních vlacích. V Oslu začal dnes dopoledne státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Obřadu se účastní členové dalších evropských královských rodin i hlavy států, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Transakci musí ještě schválit příslušné orgány.
6: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozor, v Brně na Mastě máme dopravní nehodu a bourá se také havarované nákladní auto na příjezdu do Brna před nájezdem na D1 ve Vídeňské ulici. Šťastnou cestu.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, jste připraveni? Benzín zadarmo, soutěžíme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Na úřadě. A pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho, hele, jdeš s náma na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Jasně, že jo. Benzín, nafta, gratis za naše výherní hity. No a potom se můžete radovat.
2: Jmenuji se Roman, jsem z Brna, vyhrál jsem benzín zadarmo. Hrozně moc děkuju Krokodýlovi, protože za 14 dní jdu za bráchou do Prahy slavit 50. a bude se mi to sakry hodit. Moc krát děkuju Krokodýle, jste skvělej.
1: A my děkujeme, že vás máme. Další výherní hit, to je o... Někde zazní a my vám potom dotankujeme gratis. Slovíme.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
10: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
11: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
12: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Dnešním hostem je Marek Rejman, pořadatel FMX Gladiator Games. A my se ptáme, proč FMX Gladiator Games až po 27 letech?
1: Tak ta vůbec první akce evropská freestyle motocrossu je uskutečná právě zde v Brně v hale Rondo, jenomže freestyle motocross se začal velmi rychle vyvíjet, a to tím, že vlastně první člověk v roce 2001, Kerry Hart, skočil salto a tím se změnily vlastně podmínky pro tu produkci a pro to, jak kluci skákali vysoko, ty skoky se natáhly, byly vyšší a v podstatě do Ronda už se nám to nevešlo. Takže já jsem úplně nadšený z toho, že konečně Brno má arénu, kterou si zaslouží a že můžeme být u toho s naším FMX Gladiator Games.
0: Dnešní host Marek Rejman, pořadatel FMX Gladiator Games.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl. No a tak tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci, každý měsíc celý rok. No a pokud znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. Tak pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo? O kom víte, že by mu pomohla, co?
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Aktuálně z Brna.
3: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
2: Vaše město Brno.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
7: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
8: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že...

0: 60 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: vždy se ví, co Bůh chystá.
1: 14. hodinka se nám přibližuje, dneska poslední teplý den, pak nám spadnou teploty na 20 stupňů. Čerstvé zprávy, teď už s Míšou.
2: Nestraš s těma teplotama.
1: No, bude, lepší chladnit.
2: No, každopádně, Kohoutovice protne dlouhý prostřený stůl. Podrobnosti ve zprávách.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
6: Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
4: Radio Krokodýl.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Cabanos Exkluziv při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Byla klubu za 26,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: U 14. Shakira. Daj, daj. Lubega. Jedno dobrý kafe, Lucie Bílá.
9: Chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
1: Je tady druhá hodina.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes teploty kolem 30 stupňů, večer sprchne a od zítřka už teploty kolem 20.
11: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano! Přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Tuto neděli v brněnských Kohoutovicích nahradí dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne komunitní akce Sousedský prostřený stůl. Součástí akce pak bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Rodiny v tíživé finanční situaci budou od 16. září znovu moci žádat o příspěvek na volnočasové aktivity svých dětí v projektu Darujme kroužky dětem. Prostřednictvím 3 voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí školního roku získat 1500 korun. Za celý školní rok tak mohou dostat 3000 korun. Na severu Slovenska zaútočil medvěd na osobu, která s poraněními skončila v nemocnici. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým pro medvěda hnědého. Na místě byly osazeny fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt nebezpečné šelmy. Fotbalisty Zbrojovky Brno na závěr přestupového období posílil Afolabi Soliu. 21-letý nigerijský křídelník zamířil do týmu nováčka nejvyšší soutěže na roční hostování bez obce z Liberce, kde neměl v úvodu sezony patřičné vytížení.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
12: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Hněvkovského ulici před odbočkou na Sokolovu směrem k nájezdu na D1 bouralo osobní auto s nákladním. Nehoda tam blokuje jeden pruh, zdržíte se do 5 minut. Přerušovaná kolona je na D1 mezi 178. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. 3-kilometrová kolona je před Brnem na D2 ve směru od Bratislavy. Na trase ze Svitav na Moravskou Třebovou jsou v obou směrech dlouhé kolony před omezením u Kotlířova. A na trase z Havlíčkova Brodu do Jihlavy u Květnova brzdí provoz nehoda osobního auta s nákladním. Kolona tam má přes kilometr. Pro Rádio Krokodýl z Gomal Asistanc Martina Podleská.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
13: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: na čase být.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dasha Austin, Krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Benzín nafta gratis, kdo pak se dovolal? Závěrný poslech benzín, kdo tam?
2: Tady Jirka z Olteců.
0: Jirko, vychytal si to, benzín je tu.
2: No pecka, nádhera, o, děkuji, bože.
0: Tak ještě nám prozraď, kde posloucháš a při jaké činnosti?
2: Poslouchám v Olteců a koukám zrovna, vybírám si tady auto, tak koukám na internetu.
0: No to je hezky, tak auto a benzín k tomu. Užívej, ahoj.
2: Děkuji, čau.
0: Dalším věrným hitem je Lana Del Rey. Až tohle uslyšíte, volejte studio a vyhrávejte.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: Slyšíš to, tati?
14: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
13: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
15: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Keri's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
17: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěž soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej,
5: ňam, ňam, ňam. Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku.
19: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Kapitán Demo Zlatíčka, my jsme vaše rádio, jsme Krokodýl. Za okamžik si zasoutěžíme o 119 000 korun. V soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tý ruky, jinak pozor, dneska na večer čekáme bousky po 18. hodině, tak s tím počítejte. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, tady je Krokodýl. Pěkné odpoledne.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Doufám, že jste připraveni. Soutěžíme o 119 000 korun za záhadný krokodýlí zvuk. Tak to zní. Ptáme se, co to je. Vy můžete volat studio 603 103 103. První správný tip vám vynese peníze na ruku. Tady je krokodýl. Halo, kdo tam, odkud?
2: No, tady David, zdravím z práce, volám.
1: Davide, vítej, tak zdravíme do práce. Tipuj, Harry, co to je?
2: Tak já si myslím, že to je lámání natí z mrkve.
1: Lámání natí z mrkve, jo. Dobře. Co na to arbitra? Je to ono nebo ne? Ani tohle to není. Budeme navyšovat bank, ale tobě děkujeme za zavolání.
2: Díky,
1: ahoj. Co to může být, krokodýlác?
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort. Kupi ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Baštím, baštíš, baštírna.
8: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
9: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
8: www.baštírna.cz. Mňam.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
11: Hledáš, kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu.

0: kuchyňských Shell.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Eva Farná, teď už čerstvé zprávy s Míšou Kupskou. O čem budou?
1: Pěkné odpoledne. Policie aktuálně cvičí znovu znavedení kontrol na hranici se Slovenskem. I o tom ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Šocí. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
3: Radio Krokodýl.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Upoc nás je Shania Twain.
8: That don't impress me much. So you got the brains.
0: Maroon 5. Tereza Mašková. Přibližuje se 15. hodina.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pozor, dneska čekáme deštivo. Teploty spadnou na 20 stupňů, teď tam máme aktuálně 30.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
11: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Školní krytý bazén na základní škole náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách je opět v provozu. Po generální rekonstrukci slouží i dalším sportovcům a organizacím. Je jediným školním bazénem v Žabovřeskách.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Velkolepá oslava vína a historie se blíží. Znojemské historické vinobraní začíná tento pátek odpoledne. Hlavní program potrvá do soboty. Část lákadel zůstane ve městě ještě do neděle. Centrum bude zavřené pro auta. Připravená budou záchytná parkoviště. Návštěvníci mohou využít kyvadlovou dopravu do městských částí. Bezpečnostní složky zahájily dnes ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Více už tiskový mluvčí policie České republiky David Chaloupka.
12: Až do zítřejší 7. hodiny ranní se budou nejen řidiči, ale i občané setkávat s policisty, celníky i armádou na celé hranici se Slovenskem, nejen v Jihomoravském kraji. A příčinou je cvičení, které simuluje znovu zavedení kontrol na vnitřní hranici se Slovenskem. To cvičení probíhá bez zásadnějších komplikací. Na těch nejvytíženějších přechodech se řidiči zdrží v řádu minut.
1: Tolik o průběhu cvičení. Fotbalista Josufa Sanyang opouští pražskou Slávii. 21-letý gambijský křídelník zamířil na roční hostování do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
13: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Kšírově ulici na kruhovém objezdu se Sokolovou ulicí bouralo osobní auto s nákladním. Nehodu tam šetří policie a provoz je tam omezený. Na Brněnsku na silnici Stišnova na Kuřim u Čebína bourala dvě osobní auta. Jeden pruh je tam neprůjezdný, zdržíte se nárazově. přerušovaná kolona vás čeká na D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Ve směru od Vyškova se zbrzdíte mezi 200. a 196. kilometrem. 3-kilometrová kolona je před Brnem na D2 ve směru od Bratislavy. A dlouhé kolony vás čekají na trase ze Svitav na Moravskou Třebovou před Koclířovem. A kolona je i na výjezdu ze Svitav na Lanškroun. Popojíždí se až k odbočce na Litomyšl. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jak se máte, krokodýlánci? Doufám, že to zvládáte. Hejte je třeba i na cestu z práce nebo ze školy. Jsme Krokodýl, pěkné odpoledne. Brno, Jižní Moravo.

0: Táťo.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Pepo, platíš daně?
4: Pochopitelně platím.
3: A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně,

0: tonight. Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Možná, že jdete z práce, možná ze školy a říkáte si, no chtělo by to dotankovat do autíčka. My jsme tady od toho. Krokodýl, benzín zadarmo, dalším výherním hitem, který si hlídáte, je Lana Del Rey. Až tohle zazní, máte benzín gratis.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days jen do 20. září.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma. Izomat stavebniny.
13: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
14: Stačí si vybrat.
13: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
14: Izomat.cz.
15: Je dobré mít se s kým probouzet.
16: To nejlepší po ránu.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
17: Stále s vámi.

0: Bydlení s krokodýlem.
1: Rady a tipy pro vás na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel RAL Spektra. No a dneska se ptáme, vyplatí se dnes ještě investovat do nemovitostí při aktuálních cenách?
2: Investice do nemovitostí se u nás stále vyplácí, i při dnešních vyšších cenách. Je ale potřeba dívat se hlavně na lokalitu, dlouhodobou poptávku po bydlení a reálný výnos nájmu, nejen na samotnou kupní cenu. Smysl dávají především projekty tam, kde je nedostatek kvalitního bydlení a stabilní zájem nájemníků. Z dlouhodobého pohledu navíc nemovitosti dobře chrání hodnotu peněz před inflací. Konkrétně v Brně se investičně osvědčují moderní rezidenční projekty v dobrých lokalitách, například Urban Park v Husovicích, kde se potkává kvalita bydlení s atraktivitou místa.
1: Na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, vlastní ředitel RAL Spektra.
0: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Radio Krokodýl.

0: šetříme s krokodýlem.
1: Každý den vám dáváme tip na levnou čerpací stanici tady v Brně okolí. No a dneska vybíráme čerpací stanici Honem. Benzín za 41,90 a nafta za 46 korun. Kde? V Modřicích, ulice Moravská 83A.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
6: Rokle, Rokle, Roklefest je opět tady. V sobotu 12. září od 1 odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
7: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
6: A až se setmí,
7: letní kino přímo v amfiteátru.
6: Rokle, Rokle, Roklefest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
8: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
9: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jeruzalém, lidovka u nás ve vysílání Krokodýla. Užíváme si hit za hitem, užívat budeme i po 16. hodině. Předtím ale se dozvíme zajímavosti. Doufám, že nějaké i příjemné. Míša naproti mě usídla. Hezké odpoledne.
1: No, příjemné, možná, ano. Každopádně švýcarskou vodní elektrárnou otřásla exploze, což teda není ta pozitivní zpráva, ale počkejte si na zprávy a tam bude určitě něco super.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
2: Radio Krokodýl.
4: Aktuálně z Brna.
5: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
4: Vaše město Brno.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme a hrát budeme skvělé hity, třeba Makarenu. Dáme si ale i Veronu Hejboj. A bude to Eva Farná a Miraj. Za minutu je tu 16. hodina.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes v noci v Brně na jihu Moravy čekáme zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami, kránu částečně i oblačnost. Nejnižší teploty 14 až 11. Zítra pak očekávejme převažující oblačno, přechodně i polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 na severu, míst jen 19 stupňů Celsia.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Současnou slovenskou kulturní scénu představí výstava Domu umění města Brna. Různorodé práce stovky umělců a umělkyň zaplní hlavní budovu Domu umění na Malinovského náměstí i Dům pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici. Výstava nazvaná Až jedna iná začne v sobotu 19. září.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní mrazuvzdorný kaktus Opuncie. Ochranáři jej podiví a Tabulové nově zaznamenali v další tamní rezervaci na Svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí. Švýcarskou vodní elektrárnou Ritom v obci Piota v údolí Val Leventína otřásla exploze. Příčiny výbuchu zatím nejsou známé. Na místě zasahují záchranáři. Podle prvních informací se část konstrukce objektu zřítila a incident se měl týkat dvou osob. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále čtyřhry na US Open. S domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Kristýna Bukšaová, Nicole Melicharová, Martinézová 6-4, 6-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné odpoledne, minutu a půl po 16. hodině přejeme řidičkám a řidičům. Jak to aktuálně vypadá na silnicích, ví Martina.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulice Zvonařka a Plotní brzdí provoz porouchané osobní auto. Počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. Na D1 před Brnem ve směru od Prahy se zdržíte od Ostrovačic. Na D2 je před Brnem stále 3-kilometrová kolona. Kamiony zpomalují už na 6. kilometru. Na trase z Brna na Svitavy se zbrzdíte mezi Kuřimí a Lipůvkou. Na tahu ze Svitav na Moravskou Třebovou je před omezením u Koclířova v obou směrech 3,5 kilometru dlouhá kolona. A na příjezdu do Mikulova od Vídně se vytvořila přerušovaná kolona v úseku zhruba 6 kilometrů. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Ano, je s vámi Krokodýl Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne. Brněnské Hantec promrskáme za chvíli, další slovíčka jsou připravena a hlavně spousty skvělých hitů. Hned teď ze startu Verona Hey Boy, tak užívejme si pěkné středeční odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Vyměním sekundové lepedlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Je to tak, slovíčka brněnského Hantecu, probereme, specialista Žanek Hlaváček připraven jest. Žanku, co nám překládat?
2: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomite, co to znamená nahodit slibotechnu?
1: Nahodit slibotechnu. Co to může být? Ptali jsme se vás i v ulicích města Brna, tak schválně, co si myslíte?
3: Něco slibit.
4: Jo, něco slibovat.
5: Slibovat něco?
4: Něco slibovat.
1: No, asi to všichni děláte, že víte, že, Žanku?
2: Nahodit slibotechnu znamená slíbit něco někomu. Zbytečně neslibujte to, co nemůžete splnit, a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
6: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
7: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
10: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
13: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
12: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
13: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
12: www.chlebíčkovýraj.cz.
14: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Slyšíš to, tati?
18: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport. Závodní vozy, jejich historie a rally atmosféra, která tě vtáhne, ať si fanoušek motorsportu, nebo si jen chceš dopřát dávku adrenalinu.
17: Jo, proto pojedeme do Olympie Brno.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Trefferendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Trefferend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicích. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
2: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
8: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
9: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl. Pomáháme rádi. A tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Ano, společně s 81 Klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Je to jednoduché. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z těch 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. Připište samozřejmě kontakt a koho by ta klimatizace zadarmo potěšila, a komu víte, že by určitě mu pomohla. Napište, budeme rádi a společně mu uděláme velkou radost. Já udělám radost dalším hitem, touto Afrika na Krokodýlu.
8: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Nelly Furtado u nás ve vysílání Krokodýla. Hrajeme vám hit za hitem, hrát budeme další po 17. hodině. Předtím zprávy, je tu Míša, o čem budou.
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. Kohoutovice protne dlouhý prostřený stůl. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Aktuálně z Brna.
9: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
10: Zbrojováci, velký brněnský souboj je tady. V sobotu 12. září od 15 hodin změříme síly s Artisem. Už od dopoledních hodin se o pořádnou předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude Borkova show, Fetfak či Rust Coffee. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na našem webu. Brno čeká velký fotbalový den. Pojďme společně zaplnit stadion a hnát zbrojovku za vítězstvím.
11: Fandíme s vámi.
3: Radio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme vám hit za hitem. Další skvělé hity připravené jsou po 17. hodině z Krokodýla, třeba Joan Jett. Dorazí ale i Katy Perry. A bude tu pro vás kapela Jelen. Za minutu a půl tu bude i 17. hodina.
13: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes v noci čekáme v Brně a na jihu Moravy zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami kránu, částečně i oblačnost, teploty 14 až 11. Zítra pak očekáváme v Brně a na jihu Moravy převažující oblačno, přechodně i polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na severu místy jen 19 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Tuto neděli v brněnských Kohoutovicích nahradí dopravu na frekventované Libušině třídě na jedno odpoledne komunitní akce Sousedský prostřený stůl. Součástí akce pak bude happening, kdy nad hlavami stolujících sousedů vyjde ze známé budovy Grand Prix provazochodec v kroji a přejde na protější bytový dům. Rodiny v tíživé finanční situaci budou od 16. září znovu moci žádat o příspěvek na volnočasové aktivity svých dětí v projektu Darujme kroužky dětem. Prostřednictvím tří voucherů v hodnotě 500 korun mohou na první pololetí školního roku získat 1500 korun. Za celý školní rok tak mohou dostat 3000 korun. Na severu Slovenska zaútočil medvěd na osobu, která s poraněními skončila v nemocnici. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým pro medvěda hnědého. Na místě byly osazeny fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt nebezpečné šelmy. Fotbalisty zbrojovky Brno na závěr přestupového období posílil Afolabi Soliu. 21-letý nigerijský křídelník zamířil do týmu nováčka nejvyšší soutěže na roční hostování bez obce z Liberce, kde neměl v úvodu sezony patřičné vytížení.
14: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
15: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnici, jak to aktuálně vypadá, ví Martina.
16: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Lidické ulici ve směru do centra u Moravského náměstí stojí porouchané osobní auto, připravte se tam na zdržení. Z Břeclavy na třídě 1. máje u křižovatky s Lesní ulicí bourala dvě osobní auta. Na Brněnsku na průtahu Hradčan v Tišnovské ulici došlo k havárii vodovodního potrubí. Projíždí se tam kyvadlově a tvoří se tam kolony. Na tahu z Brna na Svitavě je kolona mezi Kuřimí a Lipůvkou, stejně tak na odbočce na Kuřim. Na tahu z Moravské Třebové na Svitavy před omezením u Koclířova je 4,5 km dlouhá kolona. Ve směru od Svitav má 2 km. Na D1 u Brna ve směru od Prahy čekejte zdržení mezi 190. a 196. kilometrem. Kamiony zpomalují už u Domašova. Ve směru od Vyškova se zbrzdíte mezi 200. a 196. kilometrem. A před Mikulovem směrem od Vídně má kolona aktuálně 2 km. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, Krokodýl s vámi. Jarek přeje krásné odpoledne. Proč si ženy lakují nehty? Ptali jsme se našich zlatíček. Za chvíli se na to podíváme tady u nás na Krokodýlu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače do jedné ze školek tady v Brně. Proč si ženy lakují nechty? Tam jsme se ptali a co nám děti odpověděli?
2: Nějaký kluk si do nich můžou zamilovat, jak se jim to líbí.
3: Protože aby se jim to všecko líbilo, aby se to líbilo i dalším ženským.
4: Když jsou

0: se nad tím oslavě to líbilo a když se ožení, tak to musí dělat zase.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
13: Je dobré mít parťáka při práci.
14: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase v

0: Xandl X v blbým věku u nás ve vysílání Krokodýla a my se jdeme podívat krátce mezi města a vesničky v kraji. Ty bojují se suchem. Jak? Tak to nám prozradí zástupci města.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem Jan Grmela, starosta obce Zajíčí a opatření proti suchu nám nařizuje naše ORPčko, takže máme zákaz zalévání zahrad, umývání vozidel a pouštění bazénů. Sucho je takové, že nám v současnosti hynou i 5-6leté výsadby vinohradů, hynou nám stromy, které jsme vysazovali před 15 lety, a téměř to nejde uzalívat, takže to sucho je opravdu extrémní. Nikdy takové nebylo.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Krokodýláci, Brno má novou arénu a vy můžete být mezi prvními, kteří se podívají dovnitř. Ano, už 26. a 27. září přichází víkend s tý arénou. Čeká vás nabitý program, známý interpreti, skvělé jídlo, zábava pro děti, dospělé a hlavně prohlídky úplně nové tý arény. Míst je ale omezený počet, takže se nezapomeňte předem registrovat. Odkaz najdete na Facebooku tý arény. Poslední zářijový víkend se prostě jde do nové tý arény a na místě vás bude čekat i živé vysílání Rádia Krokodýl, tak my se tam na vás těšíme. No a vy se těšte teď na další hity už za chvíli pro vás Krokodýla, La Bamba a nebo kapela Skvízera.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
4: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
6: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
7: Rokle, Rokle, Roklefest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
8: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
7: A až se setmí,
8: letní kino přímo v amfiteátru.
7: Rokle, Rokle, Roklefest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáhá

0: Skvělá hitovka s námi tady na Krokodýlu. S vámi je Jarek, Míša, máme pro vás další zprávy a já se ptám, o čem pak budou?
1: Já vám přeji pěkné středeční odpoledne. Policie aktuálně cvičí znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýlu.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Víno, kroje, muzika a skvělá atmosféra. V sobotu 12. září vás Strážnice zve na 26. ročník strážnického vinobraní. Program na náměstí začíná už v 10 hodin. Těšit se můžete na folklor, cymbálové muziky, řemeslný jarmark, dětskou zónu, místní vína i dobré občerstvení. Ve 14 hodin vyrazí od Skalické brány tradiční krojovaný průvod. Přijeďte zažít tradici v pohybu. Vstup je zdarma. Brněnští zahrádkáři vás srdečně zvou 11. a 12. září na tradiční zahrádkářskou výstavu pořádanou v prostorách Semilasa. Můžete se těšit na prezentaci výpěstků, doprovodný program, prodej burčáku, česneku a dalších produktů, odborné přednášky, střih stromů, pěstování koleusů, včetně prodeje. Pro děti je připraven dětský koutek, páteční večer, cymbálka. Zahrádkářská výstava v Semilasu 11. a 12. září.
3: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
9: Vaše město Brno.
3: Rádio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme a hrát budeme skvělé hity po 18. hodině z Krokodýla a třeba Pet Shop Boys. Dorazí za námi i Bruno Mars. A těšte se na kapelu opět Radeček. Za půl minuty je to 18. hodina.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes v noci očekáváme zataženo na většině území s deštěm nebo přáňkami kránu částečně i oblačnost, teploty 14 až 11 stupňů, jinak zítra v Brně a na jihu Moravy očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
12: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Školní krytý bazén na základní škole náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách je opět v provozu. Po generální rekonstrukci slouží i dalším sportovcům a organizacím. Je jediným školním bazénem v Žabovřeskách.
3: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Velkolepá oslava vína a historie se blíží. Znojemské historické vinobraní začíná tento pátek odpoledne. Hlavní program potrvá do soboty. Část lákadel zůstane ve městě ještě do neděle. Centrum bude zavřené pro auta. Připravená budou záchytná parkoviště. Návštěvníci mohou využít kyvadlovou dopravu do městských částí. Bezpečnostní složky zahájily dnes ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Více už tiskový mluvčí policie České republiky David Chaloupka.
13: Až do zítřejší 7. hodiny ráno se budou nejen řidiči, ale i občané setkávat s policisty, celníky i armádou na celé hranici se Slovenskem, nejen v Jihomoravském kraji. A příčinou je cvičení, které simuluje znovu zavedení kontrol na vnitřní hranici se Slovenskem. To cvičení probíhá bez zásadnějších komplikací. Na těch nejvytíženějších přechodech se řidiči zdrží v řádu minut.
1: Tolik o průběhu cvičení. Fotbalista Josufa Sanyang opouští pražskou Slavii. 21-letý gambijský křídelník zamířil na roční hostování do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné odpoledne řidičům a řidičkám, pohodu za volantem, dobrou náladu. Jak to aktuálně vypadá, má pro nás informace Martina.
14: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na tahu z Moravské Třebové na Svitavě před omezením u Koclířova je 4 kilometry dlouhá kolona. Ve směru od Svitav má 3 kilometry. Na D1 se zbrzdíte v kratší koloně u Velké Bíteše směrem z Prahy na Brno mezi 160. a 162. kilometrem. A další nárazové zdržení je před Brnem od Ostrovačic. Na D1 na 112. kilometru ve směru z Prahy na Brno je aktuálně uzavřený sjezd na Jihlavu. Hasiči tam likvidují rozlitou látku na vozovce. A 3-kilometrová kolona popojíždí před Brnem na bratislavské D2. Pro Rádio Krokodýl Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, je tomu tak, Krokodýl je s vámi, Jarek přeje krásné odpoledne a další ty jsou připraveny pro vás. A také je tady zpátky vše oblíbená soutěž, kdy rozdáváme benzín gratis. I o tom víc za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Black Milk a Modrej dým před malou chvíli u nás ve vysílání Krokodýla. Někdy, když jedu za některými vozy, se to hodně dýmí. Tak kvalitní dobrou naftu nebo benzín vám Krokodýl může natankovat zdarma. Ano, vaše oblíbená soutěž je zpátky. Pěkně jsme uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. Hezky zadarmo. Ano, zadarmo stačí poslouchat Rádio Krokodýl a vyhrávat. Je to jednoduché, hlídáte si výherní hit, jakmile zazní, hned voláte a benzín pak je váš. Jaký budeme mít hit? No, držte vlnu Krokodýla. Všechno vám prozradíme.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky. Pravý do druhé ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
5: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
6: Vážně?
5: Jasně, dej na mě.
7: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Přijďte podpořit dobrou věc. V neděli 13. září od 14 hodin ožije Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Zafanděte běžcům, užijte si příjemnou atmosféru a buďte součástí akce, jejíž výtěžek podpoří onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Vytvořme společně den plný podpory, pozitivní energie a naděje. Budeme se na vás těšit.
12: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
13: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
12: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
13: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
12: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
13: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Je to tak, jsme rádio, které pomáhá a věříme, že pomáhat má smysl. Tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Ano, každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomaha.cz. Tak koho byste potěšili, komu byste chtěli dát klimatizaci zadarmo? O kom víte, že by pomohla? Napište. Budeme rádi, společně pomůžeme.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
4: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
5: www.baštírna.cz. Mňam.
6: Hledáš kam na super akci a navíc si milovník marmelády? Tak přijď v neděli 13. září na Treperendy marmeládové slavnosti. Chybět nebudou koncerty, workshopy, tombola, nadupaný program pro děti, jarmark lokálních dobrot nebo ochutnávky marmelád od Treperend. A pozor, hledáme nejlepší domácí marmeládu. Přihlaste tu svou a staňte se králem nebo královnou marmelád. Marmeládové slavnosti 13. září v amfiteátru Brně Řečkovicí. Více informací a přihlášku najdete na marmeladoveslavnosti.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: Radio Krokodýl. Hit

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 19. Carrie Jepsen. A pak už budeme hrát podle vás.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
2: Počítejte, že až do půlnoci na jižní Moravě bude pršet, tak nám nezmokněte.
3: Radio Krokodýl.
0: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: Řidiči čeká víkendová uzavírka Kaštanové ulice v Brně, která souvisí s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Brno-Jih. Důvodem je demontáž podpůrné skruže mostu. Uzavírka bude platit od této soboty od 4. hodiny raní do nedělní 23. hodiny. Na jihu Brna srazil dnes ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na 3 hodiny provoz mezi stanicemi Modřice a Brnohorní Heršpice. Vlaky v místě nehody jezdily po jedné koleji. Některé spoje nabíraly zpoždění až 15 minut. Město Valtice dokončilo rekonstrukci smuteční síně, která se 1. září opět otevřela veřejnosti. Proměnou prošly nejen vnitřní povrchy a vybavení, ale i kompletní technické zázemí. Novinkou je kamera v sále, díky které lze smuteční obřad sledovat i před budovou.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
2: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Břeclavsku na silnici Stěšan na Klobouky u Brna bourala dvě osobní auta, projíždí se tam kyvadlově. Na Uhersko-Hradišťsku v Buchlovicích v Kostelní ulici zasahují záchranáři u nehody, projíždí se tam s omezením. Na trase ze Svitav na Moravskou Třebovou je v obou směrech dvoukilometrová kolona před Kotlířovem. Silný provoz je stále na D1 mezi 168. a 196. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Navíc na 175. kilometru se srazila dvě nákladní auta. A 4 kilometry má stále kolona na bratislavské D2 před Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jamelia Superstar, no a přes aplikaci Rádia Krokodýl píše taky Romča. Máme zahrát do Řečkovec všem, co jsou pod deštníkem a jsou rádi, že prší. Echeren, perfect, Beyoncé.

0: Time. Krochu díl, hity podle vás. Kdo pak se dovolal? Haló?
1: Ahojky, Čáko, Belošianci. Tady je Marek z obsedy Zlojma.
0: Nazdar, co to bude? Pro koho?
1: No, mně se strašně líbí písnička Guru Joss Infinity a to je to startovní číslo Věnži Otoko a by to tady pro mého bráchy, který poslouchá Dana Vyhnánka. Prostě to je můj nejlepší brácha a k vám do rádia, protože jste nejlepší rádio.
0: Moc děkujeme, tak už si to letí, ahoj, čau. Ahoj. A vy volejte, tady je číslo.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: hity na přání, Krokodýl, jsme tady pro vás. Milan Dvojka opravář výtahu na telefoně.
1: Já vás zdravím, pane Wiesner, mám pocit, že dneska je středa, takže večernice třeba, budou večernice,
0: už
1: že?
0: Už se chystají večernice, rádi jako
1: Krokodýl. Takže zdravím obě večernice, posloucháme to, líbí se nám to. Samozřejmě zdravím Petra Holíka, pak jsou tu Krokodýlí rodinku, zdravím i tebe. Musím po dlouhé době pozdravit Jár, Petulku s Mírou, Jirka Kustí, Kutná Hora. Zdravím taky Janču, zdravím tady Přehradu, zdravím Slavkov, zdravím Zámoří, zdravím Břeclavsko a Hodonínsko, tam máme hodně posluchačů a zdravím samozřejmě tři Milany, jednoho na Kociánku, druhého jako mě a třetího do Rybářského nebe. Výběr písničky nechám na tobě.
0: Už to letí, Milane, děkujeme za zavolání. Krokodýl, hity na přání.

0: Je to na přání Krokodýl, zdravíme na Brněnskou přehradu, kdo tam? Haló?
1: Haló, haló, ahojky, dobrý odpoledne všem, nebo spíš už večer. Já bych chtěl pozdravit moje syny Honzika Davidka, bráchy Dana, Bramboříka, Peťu policajta Krkovičkovi, Zdendu Gerhanza, teď posílala i Vitahář, prostě a Janču, a já je sice neznám, ale to nevadí, vždycky mi taky pošlou nějakou písničku. Petrovi Holíkovi, tobě do rádia a celému rádiu Krokodýla, mému Kocourkovi ještě, prosím pěkně.
0: Už to letí, ahoj, čau.
1: Ahoj, děkuji.
0: Zdravíme Prígl Krokodýl, jo.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Čechomor, Lenka Dusilová, tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, no a přes apku Rádia Krokodýl se s námi spojili šalňáři Lucie a David. Zdravíme Brňáky, prosíme o zahrání do maďarského Zalakaros. Právě teď vás posloucháme, díky, že jste s námi, už vám to tam letí.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tady jsou hity na přání. Pavel nás ve stručnosti pozdraví. Zdravíme do Velmezu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Komu zahraješ?
1: Pavel Janša z Velmezu říčí. Chtěl bych zahrát všem těm, kteří mě mají trošku rádi a kteří mě hrozně pomáhají. A těm, kteří jsou na váškách, tak buďte takový hodní, věřte nám.
0: Budeme vám věřit. Tak Pavle, zdravíme Velké Meziříčí. Shaggy Angels, Krokodýl, volejte 603.

Shaggy Angels, no a jdeme se podívat ještě na naší apku. Píše Domča, která poslouchá v Obřanech, že máme zahrát do chatové oblasti Major Laser Renon. Tak pro všechny, co prý stanujou dneska, prším do toho. Tak krokodýláci, už vám tam hrajeme.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: hráme Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 8 večerní už přicházejí taky večernice, do toho Edward Maja. Lighthouse Family. A holky vám přidají taky jedno víno. Co počasí?
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra už teploty kolem 22 stupňů, polojasná obloha.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Parkovací dům Bíblova v Brně nebude. Radnice město sice dala předběžné souhlasné stanovisko s výstavbou. Rezidenti se ale proti výstavbě vymezili. Hlasovalo něco přes 400 z nich, přičemž 2/3 výstavbu neschválili. Velkolepá oslava vína a historie se blíží. Znojemské historické vinobraní začíná v pátek 12. září odpoledne. Hlavní program trvá do soboty. Část lákadel zůstane ve městě ještě do neděle. Zámecká zahrada ve Vyškově se po rozsáhlé rekonstrukci otevře lidem. Přibyly v ní nové herní a vodní prvky, téměř 90 laviček a zhruba 70 stromů. Slavnostní otevření zahrady začne v sobotu 12. září ve 14 hodin.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Už jsou připravené, dorazily pěkně v tričku, což se divím. A ještě to na mě vystrkují všechno.
3: Já myslela Durezova obarvené.
1: Je tady jo. Katka a taky Janča, ahoj.
4: Ano, ahoj, máme to na sebe hodně přilepený ty oblečky. No, hodně
1: přilepený, hlavně jsou celé mokré.
4: Mokré
1: večernice začínají.
0: Krokodýl večernice. Každou středu večer.

0: Novodní večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Janča má doma manžela a jedno děťátko. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Odbyla 8 hodina večerní a jsou s vámi večernice. Chtěla jsem říct krásný středeční večer, vám přeje Katka.
2: A Janča, chtěla jsi to poplést,
1: kdyby. No, chtěla jsem říct krásný, ale ono to venku moc krásný teda není, co
2: jo,
1: si budeme říkat.
2: Ale bude krásný, když jsme tady my dvě.
1: No tak to stoprocentně. Jsou tady dvě mys, jak už jsme říkali, mokré šaty a mokré tričko. Teď už teda jsme stihli vyschnout, je to dobrý.
2: To není
1: a začneme
2: tak chytný,
1: dneska
2: no.
1: Tak jako narozeninově, protože my máme za sebou u nás doma narozeniny mé dcery, dělali jsme rodinnou oslavu, pozvali jsme samozřejmě nejbližší rodinu. To znamená jako rodiče, tetičky, neteřinky.
2: Hujerovi všechny nejbližší hujerovi.
1: A tak mě právě zajímalo, protože jsem si říkala, že já se vždycky nervuju s tím, aby bylo jakž takž uklizený, aby byl dort, který peču každý rok vždycky jako já sama. A říkám si, že to třeba to dítě jedno, až bude velký ocení, což asi ne.
2: Ne, seš bydlenka, ocení to podle mě jiné maminky, které to koupí, no, jako já třeba.
1: Jo?
2: Tak já to kupuju. Jo? Já se přiznám veřejně, je to tak, kupuju dort, ale samozřejmě ho vydávám za svůj.
1: A uklízečku máš, aby jako tchyně doma byla spokojená?
2: Ne, to samozřejmě uklízím já, aby maminka byla spokojená, aby
1: a
2: maminky
1: tchyni,
2: byly.
1: Tchyni nezveš.
2: Tchyni nepozvu, bohužel.
0: Každou středu večer.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, krokodýlí večernice, Janča.
2: A Katka, hezký večer.
1: S vámi máme 9.9., krásné dvě devítky. No a já myslím, že už jsme si tak nějak vydechli po tom začátku školního roku 1. září. Už je to víc jak týden, už to všechno to nejhorší možná odeznělo. Já teda musím říct, že mě to samozřejmě minulo, protože my do školičky už jsme chodili dávno.
2: Ale do té malé školičky.
1: Do té úplně nejvíc nejmenší školičky, co existuje. Nicméně, Kači, ty jsi to určitě zažila s plnou parádou zase 1. září v plné síle.
2: Hele, jako bylo to strašný. Nebudu říkat, že to nebolelo, protože když máš 2 měsíce volno a nemusíš se stresovat úkolama, pomůckama, písemkama, tak je to prostě skvělý. A navíc už ty naše děti jsou ve věku, kde se o ně nemusíš moc starat, nepotřebuješ hlídání, takže je to perfektní. Ale jak říkáš, už to nejhorší máme za sebou.
1: Už můžeme relaxovat, ale já teda musím říct, že takovej malej bič na maminky se vyskytuje i v takových mini školičkách. A to je třeba, když má vaše dítě narozené a vy musíte připravit jednak občerstvení a jednak dárečky.
2: To jako fakt musíš.
1: Jo, já jsem myslela, že vlastně se dává jenom, že oslavenci, ale ne, tady je to právě obráceně. To v dnešní době je to trochu jinak. Já jsem donesla bombary nebo něco, že jo.
2: To můžou ty malí děti bombary. Já vím, že u nás ve školce vždycky jsme mohli dávat jenom takový ty gumový.
1: No ne, to já viděla. Já když jsem děti byla přežili, jo. Já v 90. jsem mohla.
2: Ano, v 90. tak to je nějaký ten den zpátky, to je pravda.
0: Každou středu večer. Hit za hitem. Radio Krokodýl. Zase.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Je středa, večernic třeba, no a krásný středeční večer vám přijí od mikrofonu Katka.
2: A Janča, krásnou středu, přátelé.
1: Dobrý večer, tak Jani, ty máš za sebou teď jako až po prázdninách, jo, musím to zdůraznit.
2: Ano.
1: Tak máš podovolené čerstvě. Jaký to bylo? Takhle jako v září se vypadnou.
2: Hele, musím říct, že to je úplně perfektní, protože si vlastně prodloužíš léto a vlastně znáš to, ne? Když mají šéfové dovolenou, ty máš taky dovolenou a teďkon máš ještě navíc, to jsem samozřejmě neřekla. Ale máš ještě teďka další dovolenou, byli jsme v Itálii, v Bibione, byla to paráda pro rodiče s dětma, pro pár úplně nevím, ale...
1: Co je na tom vlastně jako odjet v září úplně to nejlepší? To, že jako ostatní ti závidí, že oni už jako makají a nemají ty prázdniny a ty ještě jo, nebo je to tím, že tam méně turistů, je to větší klídek?
2: Hele, já bych řekla, že turistů tam bylo teda docela dost, ale je fakt, že já hrozně miluju prostě léto, miluju vedro, je to tak, je to prostě... Je to taková moje podstata a miluji si takhle prodloužit to léto.
1: Mám já to úplně ráda. Chápu. Je teda pravda, že letos to léto tady bylo docela jako brutální.
2: Pro mě bylo ideální.
1: Ale já jsem si třeba posledních pár dnů říkala, že jsem věděla, že nás čeká to prudký ochlazení, tak jsem si říkala, nechci si vůbec stěžovat, jo. Vlastně i včera byly dost jako tropy i dneska. A říkala jsem si, nechci si moc stěžovat, protože za 2-3 dny už možná budeme brečet a budeme vzpomínat na to, jaký bylo horko, že?
2: Přesně tak. Hlavně teďka je prej v Bibione totálně škaredé počasí jako tady, takže jsme tomu nádherně
1: ujeli.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer s krokodýlem, krokodýlí večernice, Janča.
2: A Katka, hezký večer.
1: S vámi Jennifer Lopez, to se mi hodně líbilo, Dance Again, miluju.
2: My jsme tady byli taky v jednom rytmu, že? Jsme jo. Tady jeli ty ramínka zprava doleva.
1: A my by meduzy jsme byli u toho. Ne, protože sedíme u toho, takže jako není to úplně takový ten pohyb v bocích. No.
2: Bohužel nám hrajou jenom ramena, přátelé, jenom ramena. Ale my se musíme ještě vrátit k tvé dovolené, protože ty jsi mě tady před malou chviličkou po našem vstupu řekla, víš, ona ta dovolená nebyla, ale jenom jako růžová, tak jsem s tím,
1: aby
2: co tam
1: mě
2: bylo.
1: Všichni nezáviděli, je to jasný. Mělo to takový malý kas a to je, nebo ne kas, jo, ale třeba můj manžel, on prostě nemá rád vedro, nemá rád slunce, nemá rád moc lidí na pláži a vyžaduje, aby měl svoje zaparkované auto na dohled. Ideálně.
2: Ale to je bezvadný parťák můj.
1: Aby prostě viděl svoje auto, jak se mu daří, jestli na něho nikdo nešahá, jestli nikdo nechodí moc blízko kolem.
2: Jako je to taková ta maličká obsese, že chodí a přelešťuje, jo? A takhle jako.
1: Je to takový ten Evžen Novák z toho filmu, zítra to roztočíme drahouško podle
2: mě. Takovýho měli souseda, když jsme ještě bydleli v Černých polích, tak naproti nám bydlel takový jeden týpek a ten chodil a furt leštil, tak jsme mu říkali leštič.
1: Hezký.
0: Každou středu večer.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi Večernice, Katka.
2: A Janča, krásný středeční večer, přátelé.
1: A teď nasedneme do letadla. Já jsem se totiž dívala, vyšel takový jeden článek, že z letadla v Amsterdamu museli vyvést opilého Brita, který tam vyvolával konflikty. A tak jsem si říkala, jak furt všichni jako lítáme někam na dovolenou, nebo jsme určitě někdy minimálně jednou letěli. Jestli třeba ty si zažila taky něco podobného nebo nějaký kuriozní zážitek máš?
2: Ale tak já jsem taková nuda, protože já se vždycky tak strašně bojím, že se soustředím jenom sama na sebe, takže vůbec nevím, co se děje okolo mě, ale ty mi řekni, ty vypadá, že bys mohla zažít něco kuriózního v letadle.
1: Jako hele, já mám druhý jméno Kateřina Trapas Horáková, to je pravda, jako, ale co se týče letadla, tak já mám spíš jako hrůzafobii, mám z toho obrovský respekt, takže když můžu, tak si většinou třeba jednoho panáka před letem dám, protože nemohla bych být pilot, já bych byla věčně na šrot, jako to přiznávám. Ale stalo se nám jako jednou nebo dvakrát taková ta úplně jako prkotina vlastně, jo? Protože my jak jsme čtyři rodina, dvě děti, dva dospělí, tak v té řadě máš vždycky tři sedadla, takže ten jeden většinou můj manžel byl přes uličku, jo. A my jsme vždycky s dětskama netrpělivě čekali, kdo si vedle něho sedne. Tak jednou tam byla nějaká rodina, která samozřejmě to miluje, když si začnou ty lidi objednávat ve velkým alkohol, jídlo, že to tam prostě je z nich cítit, teď se bojí, že to přeženou s tím alkoholem, že to bude docela jako
2: ale ostrý. Seděl tam manžel, takže v pohodě.
1: Takže vlastně dobrý. No a jednou seděl sám až do poslední chvíle, kdy jako nastupovali ty poslední cestující, jak jsme byli hrozně zvědaví, kdo si vedle něho sedne. A přišel takovej jako utlej pán a za ním taková jako velmi prostorově výrazná dáma. A ta samozřejmě neseděla u okýnka, ale seděla uprostřed vedle něho, že? Tak to bylo super jako pozorovat, jak celou tu cestu chudák byl takový zmáčknutý do té uličky. Tak nechtěla bych to úplně jako zažít.
2: Tak zdravíme.
0: Každou středu večer. Každou středu večer.
3: Zbrojovačky a zbrojováci, v sobotu to bude v Brně žít fotbalem. Od 15 hodin vyzveme v roli domácího týmu Artis. Fotbalový den ale odstartujeme už v dopoledních hodinách, kdy se o parádní předzápasovou atmosféru postará Šancefest. Chybět nebude ani náš maskot Lužan, se kterým si můžete plácnout nebo se vyfotit. Lístky na rodinnou tribunu pořídíte přes Flinta Club na našem webu. Buďte u toho s námi.
0: Fandíme s vámi. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Chvíli před 21. hodinou poslední vstup večerní.
2: A bude doslova pohádkovej.
1: Bude přesně tak, protože už se chystáme všichni do pelíšku, tak máme tady jeden takovej pohádkový vstup o jednom princi. Nevím, jestli úplně na bílým, ale na koni každopádně.
2: Já myslím, že bílej nebyl.
1: No, pojďme se na to podívat trošku blíž. Mám tady jednoho prince na vznešeném oři. Byl to teda opilec na koni, který rajtoval po jedné obci na Brněnsku a jeho spanilá jízda při úprku před policisty nakonec skončila roz.

0: by tou hlavou, no jak jinak.
1: No, já jsem se dívala, že měl v žíle asi 1,8 promile a to není jako málo. Takže doporučujeme rozhodně ne alkohol ani za řídítky, ani za volantem a ani, jak se tomu říká?
0: Na oři? Jo, no. Takhle, jako na kozlíku, myslíš?
1: No, a ty, jak se říká těm opratě?
0: Oj,
1: ne?
0: Nevím.
1: Jsou opratě?
0: Jsou zase opratě.
1: Je vidět, že jsme koněčky.
0: Žádnýho prince takovýho prostě.
1: Ne, takovýho prince ani nechcete mít samozřejmě. Tak vám přejeme všem krásný večer. Chystáme se už do Pelíšku, Jareček připraven a za týden se budeme zase těšit.
0: Dobrou noc.
1: Pa, pa, pa.
2: Krvodí večernice. Každou středu večer. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Řidiči čeká víkendová uzavírka Kaštanové ulice v Brně, která souvisí s přestavbou mimoúrovňové křižovatky Brno-Jih. Důvodem je demontáž podpůrné skruže mostu. Uzavírka bude platit od této soboty od 4. hodiny raní do nedělní 23. hodiny. Na jihu Brna srazil dnes ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na 3 hodiny provoz mezi stanicemi Modřice a Brnohorní Heršpice. Vlaky v místě nehody jezdily po jedné koleji. Některé spoje nabíraly zpoždění až 15 minut. Město Valtice dokončilo rekonstrukci smuteční síně, která se 1. září opět otevřela veřejnosti. Proměnou prošly nejen vnitřní povrchy a vybavení, ale i kompletní technické zázemí. Novinkou je kamera v sále, díky které lze smuteční obřad sledovat i před budovou.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít společnost na cestách.

Rozjíždíme středeční krokodýlí výplíšek s datem 9. září. Z krokodýla vás všechny zdraví, Jarek Hemala, pohodu přeji, dobrou náladu a pojďme si společně užít hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Come on.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the first note.

Středeční krokodýlí pilíček nám valí dál, Jarek přeje hezký poslech. No a my se společně jdeme teď podívat ke Žďáru nad Sázavou. Tam nás ladíte a posloucháte na 96 FM. My jsme rádi za to, že i v pracovním procesu nás tam ladíte a právě teď vám do Žďáru posíláme další hit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Skvělé hity vychutnáváte u nás na Krokodýlu, Jarek přeje hezký poslech. Dnes v rámci OSN máme Mezinárodní den za ochranu školství před útoky. No, abyste viděli, čím zajímavý ten 9. zářijový den je. A teď ale přání krásné noci a užijte si hit za hitem.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Jeďte krokodýla, ladíte, Jarek vám přeje hezký poslech. Dnes máme den horníků, tak pokud nějakého znáte, tak mu popřejte. Je to svátek uctění těžké a nebezpečné práce při dolování podzemního bohatství, připadající právě na dnešní den. Zdravíme horníkům, všechno krásné k jejich dni a vám hit z krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hit za hitem ladíte na Krokodýlo, Jarek přeje hezký poslech a my se jdeme podívat do historie dnešního dne. Právě dnes, 1786, císař Josef II. Odsouhlasil založení brněnského parku Lužánky, prvního veřejného parku v českých zemích. Věnoval mu bývalou jezuitskou zahradu. Tak, jenom abyste, když se budete procházet Lužánkami, tak už v roce 1786 bylo odsouhlasení založení právě tohoto krásného brněnského parku. Tak Lužánky si užijte i další hity u nás na Krokodýlu.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu a právě tam koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Ve Znojmě okolí nás sledíte na 96,2 FM. Znojemská nemocnice zahájila stavbu nového urgentního příjmu. Projekt má přinést novou organizaci příjmu, která bude rozdělena podle způsobu příchodu pacienta. Nový urgentní příjem má být na více než 221 milionů korun a výstavba potrvá přibližně 18 měsíců. Tak do Znojma zdravíme, ať to tam máte krásné, přejeme na naší frekvenci 96,2 FM. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Na Krokodýlu si užíváme Hit za Jarek přeje krásný poslech. Teď mezi maše nejmenší valíme dětí. Ve školce jsme se ptali, proč si ženy lakují nechty.
1: Jaký kluk se do nich můžou zamilovat, jak se jim to líbí?
2: Protože aby se jim to všechno líbilo, aby se to líbilo i dalším ženským. Když

0: jim oslavě to líbilo a když se ožení, tak to musí dělat zase.
1: Proč si ženy lakují nechty, nás zajímalo, tady jsme se našich nejmenších. Od to už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

do Plzeň. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Pásero.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.